Znalci českých písniček poslouchají Blaník, to je jasná věc. A těch 10 nejúspěšnějších vždy připraví a představí můj kolega. A to Petr Slíva, Česká desítka, každý pátek večer od 18 hodin. A pokud to v pátek nestíháte, vůbec to nevadí. Šance máte na reprízu vždy v pravé poledne k obědu v neděli. A na Blaníku si dál pojďme hrát pohodové písničky a samo sebou i hezky česky. Jak jinak, tak klidnou noc a dobrý poslech. To vám přeje Martin.

chce jich očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně máme oblačno a ojediněle se objevují slabé přeháňky a také místy mlhy. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Čtvrteční obloha bude skoro jasná až polojasná, ráno na východě a během dne přechodně i jinde až oblačná. Hlavně na horách čekáme výjimečně přeháňky. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
10: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
9: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv
10: na našem webu radioblaník.cz.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

svým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozdravit.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

Ranní vysílání Rádia Blaník mezi 5 a 6, to je klasika. Jenom hezky česky celých 60 minut. Potom přijde Dobré ráno. Kolega Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. A pozor, 9 hodina dopolední, tam je to připravené jasně černé na bílém. Tam si můžete zkusit tipnout, z jakého roku jsou písničky, ukázky a také události, které Petr v našem vysílání představí. Tak nezapomeňte, 9 až 10 každý všední den je tu pro vás pravidelná rubrika, pravidelný pořad, Tajemný rok.

0: počasí.
1: Momentálně máme oblačno a ojediněle se objevují slabé přeháňky a také místy mlhy. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Čtvrteční obloha bude skoro jasná až polojasná, ráno na východě a během dne přechodně i jinde až oblačná. Hlavně na horách čekáme výjimečně přeháňky. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
2: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace.cz.
3: Maxi dotace.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
4: Un, dos, tres!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Milí šikulové a milé šikulky,
7: hledáme možná právě vás.
6: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
7: Zlaté české ručičky na Rádiu Blaník.

0: I v noci posloucháte rádio Blaník, za to velké díky, hrajeme si hezky česky. A pozor, každý večer od 19 hodin je to pouze podle vás. Ano, na vaše přání. Stačí si napsat na adresu radioblaník.cz, kliknout na písničky na přání a nechat si zahrát třeba Karla Gotta.
1: Pláži, pláči, smích, jak jeden z posledních, jdi za štěstí.
0: Nebo byste radši Helenu Vondráčkovou? Ne, ne, vy byste radši Jirku Korna, že jo? Písničky na přání na Blaníku každý večer mezi 19. a 21. A když je vyprodáno, hrajeme i do 22 hodin. Tak na to myslete, klidnou noc.
2: Martin Císař
3: na Rádiu Blaník. Rádio.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je čtvrtek 18. června. Dnes má svátek Milan a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes nás čeká zápas české reprezentace s Jihoafrickou republikou, a to v 6 hodin večer. V Bělé pod Bezdězem začíná 23. bělské balónové hemžení. Zúčastní se 13 horkovzdušných balónů. Akce potrvá do neděle. V Plzni na vás čeká hodinu před polednem zahájení stavby městského bytového domu v Křimicích. V 5 odpoledne proběhne v Městském muzeu v České Třebové zahájení výstavy historických hraček, která zaujme nejen děti, ale jejich rodiče také a prarodiče. V 6 večer se můžete těšit na slavnostní zahájení 12. ročníku Mezinárodního folklórního festivalu Jablonec nad Nisou. Festival pokračuje do soboty 20. června. Akce se koná v Eurocentru. V Opavě dnes startuje hudební festival Slunovrat. A nakonec zavítáme do naší metropole. V 9 hodin dopoledne začíná v Pražském parku Učeňku na Černém mostě druhý ročník akce Den se složkami integrovaného záchranného systému. Nabídne simulaci zásahu policie, hasičů, ukázky sebeobrany nebo například práci služebních psů a koní. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, vím, že čas smutku snad přešel.

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
2: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Dobré ráno, hezký čtvrtek, posloucháte Rádio Blaník a za chvíli Václav Neckář.
2: Láska má, to je světlo v temnu bez naděje. Láska má, to
1: je... Taky slza.
3: V plánu spousty dalších mil, fotky po kapsách, kým dřív jsem byl.
1: A nebo písnička Hvězdičko blízkavá.
4: Hvězdičko blízkavá, mám život zvázaný sly.
1: A Petr Novák na Blaníku, kde hrajeme hezky česky mezi 5. a 6. pro vás.
5: Rádio Blaník, počasí.
6: Rádio Blaník.
1: Dneska už se pěkně ohřejeme, bude jasno až polojasno ráno na východě, místy ještě oblačno. Jinak teploty přes den mezi 26 a 31 stupni, na horách okolo 22. Takový bude dnešní den, tak ať se daří.
5: Martin Císař
6: na Rádiu Blaník.
1: Po stopách našeho krajánka se vydáme už za malou chvíli v ranním vysílání. Teď si pojďme hrát. Připravená je písnička Hany Zagorové Vlastimila Harapese. A písnička se jmenuje Jen pár dnů. Tak ještě jednou hezké ráno a skvělý poslech.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Krásné ráno, tohle byla klasika Stromy a Vaby Daněk. V takovém průhonickém parku tam je stromů a vůbec je tam krásně. A já mám pro vás pozvánku a u mikrofonu je Jiří Šmída právě z prohlídkového centra Parku Průhonice. Tak nám řekněte, pane Šmído, jaké okruhy u vás můžeme najít a kolik kilometrů mají?
2: Máme 3 návštěvnické okruhy. Ten nejdelší má asi zhruba 10 kilometrů a protože Průhonický park má 250 hektarů, tak v rámci těch 10 kilometrů se dostanete až dozadu, do druhé části parku za rybník Bořín a je to v podstatě procházka na celý den.
1: To je nádhera, tak moc krát děkuju za rozhovor.
2: Rádo se stalo.
1: Tak pokud vyrazíte, fakt si to krásně užijte. Já jsem byl nedávno a to je romantika. To si to tam užijete s námi. Stejně tak jako české písničky v české hodince s Martinem Císařem. Jedeme dál. Jaké to budou Petr Muk, Ona se brání, Helena Vondráčková, Jiří Korn, Jakoby nic. A o tobě i o mně, tak to bude písnička Aneka. Ještě jednou hezké ráno.

0: Dál posloucháte ranní vysílání Rádia Blanika, zní to bude hezky česky až do 6. hodiny ranní. Česká hodinka je tu pro vás, za malou chvíli aktuální zprávy, podíváme se domů i do světa, připraveny jsou informace o počasí a také se vrátíme k včerejšímu rozhovoru tady u nás na Blaníku. Mezi 16. a 17. to byl Pepa Černý a jeho tentokrát parťačka Petra Janů. Ona má doma psa, ale má s ním tedy neskutečné problémy. A proč? No, ono je to trošku k pousmání, ovšem v případě Petry Janů je to docela oříšek. Tak poslouchejte dál a dozvíte se víc zhruba za 10 minut tady u nás. Tak hezké ráno.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
3: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
3: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
5: Hej vy, ano vy, na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově, už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. belabel.cz, dárky s vlastním potiskem.

0: 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron, s vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
1: Podívej se mi do očí.
2: Jde na vás jaro? Na nás taky.
3: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
10: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny.

0: 35, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
8: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Experti na problematiku závislostí souhlasí s větší regulací kratomu. Návrhy chystá vláda. Odborníci jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Ve Slezské Ostravě začali stavět sportovní halu za 89 milionů. S jejím dokončením to počítají příští rok na podzim. Sloužit bude nejen pro výuku tělocviku střední zdravotnické školy, ale i pro veřejnost a sportovním klubům. Před kongresovým centrem Praha směrem k Pankrátskému náměstí začne v červenci stavba haly za více než 1,25 miliardy. Umožní pořádání akcí pro 1500 lidí. Unijní prezidenti a premiéři míří na dvoudenní summit Evropské unie. Startuje už dnes v Bruselu a zabývat se na něm budou konkurenceschopností, ale taky situací na Ukrajině a vývoj v Blízkém východě. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes nás čeká slunečný den s letními teplotami. Bude oblačno až jasno, ráno místy a večer pak bude na celém území skoro jasno. Přehánky se jen výjimečně vyskytnou na horách a dnešní nejvyšší denní teploty budou mezi 27 a 31 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě bude kolem 25 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, hezký den, tohle byl Xindl Xa, písnička na vodě. Písnička ze stejnojmenného seriálu Televize Nova. V tuhle chvíli si dál pojďme hrát, nabídnu další písničky Václav Neckář, Láska má, taky Tereza Kerndlová nebo Michal David. Včera odpoledne od 16 hodin tady byl pořad Pepovi parťáci. A já jako milovník psů jsem se dozvěděl od Petry Janů i to, jak je ona na tom s jejím pejskem. No, má to trošku těžký, protože ten pes prý, ale víte co, poslechněte si to.
1: Můj pes nenávidí jakoukoliv hudbu. To jsem vyfasovala od toho nahoře opravdu jo. Dáreček.
2: Takže já si doma nemůžete zpívat.
1: A on začne vít.
2: Jo, A i když ji jako reprodukujete, to znamená pouštíte třeba z gramofonu?
1: Jak co? Jo. On nesnáší smyčcový nástroje a saxofon.
2: Jo, takže Black Sabbath dobrý. A to navíc, já si myslím, že u vás doma Black Sabbath hrozí trošičku víc než smyčcový orchestr, ne?
1: To určitě.
2: No, tím se dostáváme k Otovi Petřinovi, protože to byl mistr. I když on hrál na kytaru taky někdy smyčcem, že jo?
1: To si nepamatuju.
2: Já jsem ho rozhodně viděl hrát na kytaru smyčcem.
1: Ale věřila bych tomu, no, on
2: to byl renesanční.
1: Mistr čehokoliv.
2: Přesně tak, renesanční člověk. Na první pohled prostě jste věděli, že před váma stojí osobnost. Už je to taky vlastně 11 let to bude, co nás opustil. Bohužel, velikán, on vám vlastně napsal všechny písničky až do čtvrté desky, mám pocit, jo?
1: 3 LPčka, myslím. No. O 4?
2: Já myslím, že do čtvrtý to znamená...
1: Motorest, Jámy, Exploduj a Ročník 50.
0: Tak měl Pepa pravdu. A celé tohle skvělé povídání si můžete poslechnout taky na našem webu. Já vám přeji krásné dobré ráno a za chvíli Petr Slíva s Adélkou Zahradníčkovou. Mějte se skvěle, užijte si den.
3: Sluníčkové léto.
4: Na Maníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
3: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
4: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
3: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
4: a vyhrajte peníze na ruku.
3: Možná i rovných 100 000 korun jenom pro vás.
4: Sluníčkové léto.
3: S Blaníkem a Centropolem.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: Firma na zážitky
6: CZ.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Radíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
18: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
19: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
18: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
19: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
8: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek G.cz.
2: Klid.
7: Nádherný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
20: Vidíš to?
21: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
20: No a víš, co vidím já?
21: Co?
20: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
21: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
20: U nás si vybere úplně každý.
21: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
20: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
21: Nejlepší dárek je zážitek.
22: Firma na zážitky.cz.

0: Tereza Kendlová a Diamanty na Blaníku. Na tom stejném Blaníku, na kterém se za chvíli rozjede to čtvrteční Dobré ráno. A v něm třeba Mandraže. Pavel Vítek.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla, Havraník.
0: A nebo Lucie.
2: Marie.
0: Ale bude toho mnohem víc. Jedno je jisté, hezky česky to na Blaníku bude i po šesté, teď je 5.52.
3: Rádio Blaník.
4: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
6: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
11: Happysport.cz.
12: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
13: Rádio Blaník, počasí. Rádio
14: Blaník. Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Aktuálně se nám teploty pohybují mezi 17 až 19 stupni. Dnes čekejte většinou polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a v odpoledních maximech naměříme 27 až 31. Zítra čekejte až 35. Tolik počasí a teď už jsou tu další zprávy, které připravila Monika.
15: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
13: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Česko se chystá na řešení mimořádných situací během léta. Ode dneška začne fungovat nová veřejná ochránkyně práv. Podpis memoranda otevřelo cestu k dohodě s Íránem.
18: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko v letní sezóně posílí konzulární služby, třeba v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude také připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí také dva noví členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Blansko se vrací do středověku. Muzeum Blanenska už dnes otevírá výstavu nazvanou Objevem to začíná. Představuje příběh bořitovského pokladu a kam přesně expozice návštěvníky zavede, už doplní archeolog Marek Novák.
2: Návštěvníci se dozví, co se děje s mincemi poté, co jsou vykopány ze země. To znamená, jak probíhá jejich čištění, konzervace, jaké moderní analýzy se dnes používají na jejich zpracování, nebo jak je třeba těžké dnes vyrobit věrné kopie těchto středověkých denárů.
18: Slavnostní vernisáž proběhne od 5 odpoledne na nádvoří Blanenského zámku. Vstupná akce je zdarma a připravené bude i malé občerstvení. Prezidenti USA a Iránu podepsali elektronicky memorandum o porozumění. To otevírá cestu k mírové dohodě na Blízkém východě. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost. Oficiální podpisová ceremonie ve Švýcarsku, která byla plánována na zítřek, je ale nyní nejistá. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
19: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, nejenom bořitovským pokladem živě člověk. My už máme pro vás připravený ten náš poklad, jednak ve formě písniček, protože jich bude zase celá ta následující hodina, ale potom je tady ten poklad, který otevíráme každé všední ráno po 7. hodině a z něj zase kousek pošleme někomu z vás, protože i dneska se budou proplácet účtenky. Bude to o nich už za malou chvíli, kdy vám řeknu informace, jak si kousek toho pokladu taky uloupit pro sebe. Teď ale mandraže, šrouby a matice a za 2 minuty bude 6. Je čtvrtek 18. června. Dobré ráno.

0: You're my heart, you're my soul. Modern Talking na Blaníku v dnešním čtvrtečním dobrém ránu.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A každé všední ráno po 7 hodině otevíráme tady u nás na Blaníku tu naši pokladnici, jak jsem říkal před chvílí, abychom vám vrátili peníze, které se vám ztratili pro změnu z vaší peněženky nebo ztratili. Vy jste je prostě za něco zaplatili. Ať už to byl nějaký nákup něčeho, co doma potřebujete, nebo jste si něčím udělali radost, nebo jste museli něco splatit, za něco zaplatit. Ty peníze nezmizely. Co u nás? Vrátíme vám je. I dneska někomu z vás pošleme peníze, které jste už jednou utratili, ale nejdříve je potřeba se do hry přihlásit. A to znamená napsat SMSku s informací, co chcete proplatit, kolik to stálo, přidat tam své jméno a příjmení a název obce, kde bydlíte a celé to poslat na 63118, což udělal taky Matouš Haukovic, který nám poslal informaci o tom, že by chtěl proplatit dětskou sedačku na kolo za 3238 korun. No a my jsme mu včera po 7 zavolali. My vám ty peníze za tu sedačku klidně vrátíme, když nám Matouši řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
3: Tak byla to Helenka Vondráčková.
0: Je to tak. A 3238 korun se stěhuje zpátky do Haukovic.
3: To je možný.
0: Možné je úplně všechno dneska. Ano, a možné to bude i dneska po 7 hodině. Ano, to je ta druhá podmínka, vědět, kdo na Blaníku dospíval, když vám zavoláme. Je to taková kontrola vašeho poslechu, tak držíme palce. Teď už Pavel Vítek a modlitba 6 minut po 6. Dobré ráno.

0: Pavel Vítek a modlitba na Blaníku. A pokud jste se dostatečně modlili, aby se vrátilo léto, tak vaše modlitby zřejmě byly vyslyšeny.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Přeji vám krásné čtvrteční ráno a jak ten čtvrtek bude vypadat, tak to probereme s Eduardem Novotným z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá momentálně?
3: Tak dobré ráno, aktuálně na našem území převládá oblačno a je zataženo, od západu ale postupně oblačnosti ubývá. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 17 a 12 stupni Celsia, nejtepleji je díky takzvanému tepelnému ostrovu města v centru Prahy, naopak nejníže teplota klesla na Šumavu. V Březníku, a to na 3 stupně Celsia.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer pak na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Dnešní nejvyšší teploty vystoupají na 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě však bude o něco chladněji, a to kolem 25 stupňů. Na horách pak čekáme teploty kolem 22, v Beskydech pak pouze kolem 19 stupňů Celsia a vítr povane slabý proměnlivý, během dne převážně severozápadní vítr.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak už víme, jak dneska bude, a ještě přesný čas k tomu přidám. Za 4 minuty bude 6:45 a tady ABBA na Blaníku. So

0: Lucie a Marie na Blaníku a dneska večer fotbálek, navíc v takovou normální lidskou dobu. Po úvodní porážce s Jižní Koreou čeká českou reprezentaci na mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Klíčový zápas proti Jihoafrické republice hraje se dneska v Atlantě od 18 hodin, proto mluvím právě o tom normálním lidském času. Oba týmy vědí, že prohra by jim postupné naděje výrazně zkomplikovala. Dobrou zprávou je, že ani Jihoafričané nezačali ten šampionát dobře. S Mexikem prohráli 0-2, navíc přišli o dva vyloučené hráče, takže jestli máte dneska večer nějaké plány, možná je radši odložte nebo posuňte. A více o fotbalovém šampionátu po 8:30 ve speciálním zpravodajství.
1: Hele, Ludvo, ale já ti něco řeknu. Jestli si ten fotbal nevybojuješ, tak si u mě mrtvejho molka.
0: Tak v 6 večer. Fotbal, za chvíli krátké zprávy a teď je 6 hodin a 20 minut. Radio Blaník.
2: Se skupinou Kex.
3: Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
2: Skupina Kex hraje už 45 let.
4: Teď už víš, že žádná nechce říct.
3: A my pro vás máme dárek. Po celý víkend vám budeme rozdávat lístky

0: se skupinou Kex.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
3: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si se. OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem.

0: pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
4: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
0: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Baumax slaví 10. narozeniny.
8: 10 let s

0: Euromax.cz.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Zámek v Lešanech v Posázaví vás zve na nově otevřenou prohlídkovou trasu Šťastný život v secesi. Ne s průvodci, ale s oživlými obrazy. Další okruh představí největší záhady a tajemství světa s výjimečnými exponáty a multimédií. Pro děti zábavné hledání tajemných symbolů v parku. Otevřeno denně, kromě úterý, až do 28. září. www.zameklesany.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
6: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
7: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel přijme na Pražském radě předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být novela o veřejných rozpočtech. Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly být přísnější. Senát kvůli tomu upravil spornou novelu o veřejných rozpočtech, kterou tam musí znovu projednat sněmovna. V Havířově na Karvinsku otevřeli nové dětské centrum Pluto pro ohrožené děti. Pobytové zařízení nechal za 70,5 milionu vybudovat Moravskoslezský kraj. Memorandum o porozumění s Íránem není definitivní dohodou. V případě, že se Írán nebude chovat dobře, Spojené státy začnou opět útočit. Po elektronickém podpisu memoranda to řekl americký prezident Trump. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
8: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
9: I za délkou vám přejeme dobré čtvrteční ráno s datem 18.

10. června a za chvíli k sobě ještě přibereme Martina Císaře, protože Martin je dnešním krajankem Rádia Blaníka, kam vyrazí, tak to doufáme, že nám řekne on sám už za chvilku. Za 3 minuty bude 6:30.

0: A nejenom na Horehroní. To byla Kristýna na Blaníku.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Spoustu krásných stromů potká dneska cestou taky Krajánek Rádia Blaník, Martin Císař. A nejenom stromů. Martine, ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj, krásné ráno tobě, ahoj Adélko.
4: Ahoj.
3: Jak jste se vyspinkali?
0: My jsme se vyspinkali krásně, mě jenom zajímá, proč mrkáš na Adélku a ne na mě.
3: No protože já tam mám totiž pohádkové ukázky. Ta první, pustí, prosím.
5: A přece tě mám ráda.
3: To je vy.
5: I když jsi král.
3: To je romantika. Tak tahle pohádka, ta se tam točila, ale pojďme ještě jednu ukázku, jestli můžu. Mm-hmm.
6: Oznamujeme v tomto slavnostním okamžiku... Dejte to pryč. Počkej. Ale jaké pak projevy? Je to holčička a má oči jako já a je krásná. Ta je vám tak krásná.
3: Je jako ta naše Adélka, by se dalo říct. No.
0: Je to holčička.
3: Teď mi řekněte, tyhle dvě ukázky mají něco společného. Jeden český státní zámek. Víte, kam pojedu?
0: Vím.
4: No já si taky myslím, že to vím.
0: Tak 3, 2, 1, Krnoviště.
3: Jo, tak tam byl taky fantastický koncert jednoho skvělého rádia, které je jedno z nejposlouchanějších v České republice, a to je Blaník. Ale pozor, z Konopiště je to, co by kamenem dohodil do Benešova.
4: Mm-hmm.
3: A tady mají sladovku, víte, co to je?
4: Ne, já vůbec nevím.
0: Pivovar?
3: Tak to jsem si myslel, že Petra samozřejmě napadne. Sladovka je velké sportovní centrum a tam vás pozveme. Ale ono to vlastně tak jako pod Prahově i o pivu bude. Takže tohle vás čeká dnes po 14. a po 17.
0: Pod Prahově o pivu. Tak pod Prahově o pivu přemýšlím už teď. No. Dobře, tak Martine, šťastnou cestu.
3: Děkuji.
0: Hlas se a v pořádku se vrátí.
3: Určitě,
0: ahoj.
3: Díky moc, ahoj.
0: A pozor, padá hvězda, tady je Dalibor Janda na Blaníku. 2 minuty po půl sedmé.

0: Oh yeah, celebration na Fun Factory na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Čtvrtek 18. června, zítra pátek 19. června, tak to většinou v tom kalendáři chodí. Bude to taky tentokrát, že zítra bude pátek a mezi 8. a 9. hodinou nás čeká zase ta speciální šťastná hodinka se speciálním výběrem dobronáladových písniček a taky s odměnou, protože odměníme někoho z vás, kdo jste nám v tomto týdnu napsali, anebo ještě napíšete nějakou dobrou zprávu, prostě informaci, která vás v poslední době nějakým způsobem potěšila. Může to být úplná maličkost, může to být jakákoliv soukromá zpráva. No a ty zprávy nám můžete posílat i dneska na 6318, co už nám třeba dorazilo, Adel.
3: Tak třeba Kačaba z Brna napsala: mi Blaníčku, dobrá zpráva pro mě je, že se mi přítel po 2 letech vyslovil a požádal mě, abych nosila jeho příjmení. Nakolik to bude dobrá zpráva i do budoucna, tak to ukáže až čas.
2: Kačaba už nebude Kačaba?
3: To asi, to je křesní možná.
2: To asi křesní, ale děkujeme.
3: Přidám potom ještě Petru z Chotěboře. Dobrý den, Blaníčku, mě nejvíc včera potěšila zpráva od dcery Katky, že výborně absolvovala státnice a nyní je inženýrka, jsem na ní neskutečně pyšná.
2: No gratulujeme, a ještě něco tam máš?
3: Jo, přidám ještě jednu. Dobré ránko, Blaníčku, mě potěšilo, že Zedník po měsíci a půl konečně položil dlažice do sprchového koutu, takže se konečně budu moct vykoupat a nemusím chodit po kamarádech.
2: Je klasický problém, moc děkujeme a gratulujeme samozřejmě k dlaždicím. Napište nám na 6318, co potěšilo vás a snad vás potěší i dnešní předpověď.
3: Dnešní počasí bude opravdu letní, přesáhneme tropickou 30, bude 27 až 31 v maximech na severovýchodě a východě, tady bude chladněji, tady teploměr neukáže víc než 25, na horách bude 22, na těch horách se můžou výjimečně vyskytnout i přehánky, jinde déšť nehrozí, bude oblačno až polojasno a ráno a večer může být na celém území skoro jasno.
2: Tady něco strašně hučí, ale vypadá to, traktor, že pod rádiem buď to startuje traktor nebo motorka. Za chvíli už je Věra Špinarová, Kouzlo bílejch čar. O tom si něco povíme a za 4 minuty bude 6:45.
1: Čekali jsme na to dlouhých 20 let. A jsme konečně tam, na mistrovství světa ve fotbale. Pojďte s námi fandit našim, každý den na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz. Senkor.
7: Kdo šetří, má za 3.
8: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
15: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
16: Pozor, pozor.
10: Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
16: Každý spíme jinak a ať už pro svůj interiér potřebujete jakoukoliv postel, řešení vždy najdeme. V Prospánku máme přes 100 modelů postelí, čalouněné, dřevěné i s úložným prostorem. Přijďte si vybrat tu svoji do prodejen Prospánek nebo na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
19: Slyším Tatart nákupy?
18: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
19: To je mazec.
18: Tatart, opravdový elektrospecialista.
20: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Zmizlo Bílejch Čar a Věra Špinarová na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Věřte tomu nebo ne, ale člen Tří sester a autor textu písniček ke šmoulům dokáže být i vážný a dneska slaví narozeniny. Napsal třeba text právě k téhle písničce Věry Špinarové. A ty narozeniny jsou 60. a má je Lou Fanánek Hagen. Před časem byl taky Pepovým parťákem. A protože, jak jsem říkal, Fanánek napsal i texty ke šmoulům, tak ví věci, které my ostatní normální smrtelníci nevíme. Třeba proč se šmoulové nesmí zamilovat do šmoulinky?
3: No to je příkaz z ústředí, který je kdesi v Beneluxu, tam odtud pochází ten majitel práv těch potvor modrej, jak se jim dá říct. A ono, tenhle ten nápad někdo dostal, že se budou dělat písničky, které budou jakoby šmoulovsky naspívané a budou to hity slavný a budou vždycky v jazyce té země, ty děti místní jako vstřebali, takže Maďarsko, Polsko samozřejmě, další státy, a aby se úplně jako neodchýlili, tak tam je nějaký v tom šmoulově, tam se musí posílat texty přeložený, dalo by se samozřejmě to podvrátit nějak, ale byli jsme poctiví, jak se to přeložilo, ten text, a oni nám psali právě, co by mělo být a co ne, takže tam bylo, jejich vize byla, že šmoulinka je kamarádka jenom, jasně, sice jako je holčička, ale jenom takový to jako ve školce, že, to, že holčičkám se otvírají dveře a pomáhá se, oni jsou roztomilí a kluci jsou jako hustý a nic jiného.
0: Tak takhle nám Fanánek vysvětloval, proč se šmoulové nesmí zamilovat do šmoulinky. Dneska je mu 60, všechno nejlepší, pokud poslouchá. A potom tady mám ještě jedny narozeniny. Ta dnešní hudební narozeninová oslova nekončí, protože má ještě jedno velké jméno, 84 let, slaví totiž Paul McCartney, muž, který změnil historii populární hudby, ať už jako člen Beatles se skupinou Wings, anebo solo. A my si teď dáme písničku, kterou napsal pro syna Johna Lennona. Opravdu. Ta písnička se jmenuje Hey Jude, všichni známe. Vznikla v roce 68, kdy se rozpadalo manželství Johna Lennona a jeho první ženy. A Paul McCartney tehdy jel navštívit jejich syna Juliana. A cestou autem pro něj začal skládat povzbudivou písničku a původně se jmenovala Hey Jules, právě podle Juliana. A později Paul teda usoudil, že Jude zní zpěvněji a název změnil. Takže Paul McCartney, autor téhleté písničky, má dneska narozeniny. 84. Gratulujeme. Hey.

0: Hey Jude, Beatles, autor téhle písničky Paul McCartney, dneska slaví 84. narozeniny. A kdo vám z Blaníku bude zpívat v příští hodině? Hanka Zagorová. Dáme si kabáty. I Lucku Bílou. Hezky česky, to na Blaníku bude i po sedmé. Za pět minut bude sedm. Radio Blaník.
1: S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
5: Podívej se mi do očí.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, srážky by neměly být žádné a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 27 až 31 stupňů. V pátek čekejte až 34. Tolik počasí a teď se vydáme na cesty.
11: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Original, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
9: Blaník za volantem.
10: Pozorněte na Pražském okruhu na 20. a 5. kilometru ve směru na letiště. Za sjezdem na Řeporyje stojí nepojízdné osobní auto. Na dálnici D8 na 12. kilometru u Úžic ve směru na Drážďany je nepojízdný kamion. Doporučujeme snížit rychlost. A na D10 na 25. kilometru ve směru na Turnov rovněž porouchané vozidlo. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný den.
9: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
9: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Experti se staví proti zákazu kratomů. Krnap bude mít nového ředitele. V centru Ostravy začaly práce na opravě mostu.
13: Blaník.
12: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Experti na závislosti souhlasí s větší regulací kratomu. Návrhy chystá vláda. Odborníci jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Třeba bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil uvedl, že regulace funguje, ale výrazně rizikovější než kratom je alkohol. Správa Krkonošského národního parku bude mít nového šéfa. Už dnes ho ve Vrchlabí jmenuje ministr životního prostředí Igor Červený. S vítězem výběrového řízení podepíše jmenovací smlouvu v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání Krtek u sídla správy Krnep. Řidiče musí počítat s problémy při cestě do centra Ostravy. Od včerejška je neprůjezdná Hlučínská ulice kvůli opravě železničního mostu. Tato silnice přitom představuje klíčové spojení centra krajského města s městskými obvody Petřkovice a Lhotka, městem Hlučín na Opavsku i okolními obcemi. Omezení tu potrvá celý rok. Na pražský Petřín se v budoucnu bude možné dostat i bezbariérově. Radní města totiž schválili záměr na úpravu všech tří stanic lanovky. Co se změní, to už dodává mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
13: Podle tohoto záměru se počítá s realizací výtahu ve stanicích Újezd a Nebozízek. Ve stanici Petřín je v plánu vybudovat nový boční bezbariérový vstup od Růžového sadu. Úkolem DPP je zahájit projektovou přípravu, následně zajistit povolení záměru stavby a zrealizovat ji.
12: Práce by mohly skončit v roce 2030. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
14: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Svíbou.
0: Dobré ráno, bylo 7 a protože to dnešní ráno je, co se dá dělat pořád ještě všední, tak i dneska budeme po 7 hodině proplácet vaše účtenky. Otázka na Adélku, která je správcem vašich SMSek. Máme dost SMSek.
15: Vydrž, já se podívám. No, vypadá to, že máme.
0: No, já si myslím, že jich máme asi hodně, co, když se tak na tebe dívám.
15: Nespočítala bych to.
0: Klidně nám ještě nějakou pošlete s informací o tom, co chcete proplatit a my vám třeba za chvíli zavoláme. Teď už Hanka Zagorová. Dobré ráno.

0: To byla pohoda, ta od kabátu na Blaníku. Teď to bude taky velká pohoda.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Teda v případě, že všechno dopadne tak, jak dopadnout má. To znamená, že se dovolám na číslo, které za chvíli dostanu od Adelky, že to tam někdo zvedne a že bude vědět, kdo na Blaníku dospíval. V tomto případě to byly právě ti kabáti. Takže kontrola poslechu proběhne za chvíli, ale teď si ještě zrekapitulujeme, jaké účtenky jsme proplatili v tomto týdnu.
3: Mně se vždycky líbí, jak to během toho týdne přibývá. V pondělí jsme proplatili granule, v úterý sipo a včera ve středu dětskou serečku na kolo.
0: No a za chvíli přibude další účtenka, teda doufáme. Tam to musí klapnout na všech stranách a víme, komu proplácíme dneska.
3: Už to víme.
0: Tak já tomu udělám tady atmosféru, trošku napětí. Já už vím taky, komu volám, vidím telefonní číslo, které mi Adelka poslala. Tak jdeme na to, jdu vytáčet. Tak co, jste připraveni? Poslali jste SMSku, nezvoní už vám náhodou telefon, není to ten váš? Nám už to tady zvoní, takže někde to musí zvonit. Ale u koho? Tak schválně, jestli nám to tam někdo vezme. Mrkněte se do kapsy, na stůl.
4: Dobré ráno. Stany.
0: Dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradničková. Je tam Martina?
4: Ano, u telefonu.
0: Odkud jste, Martino?
4: No, od Berouna.
0: Od Berouna jste.
4: Libomyšl.
0: Libomyšl, ne Litomyšl, Libomyšl.
4: Libo, ano, Libomyšl. Ano.
0: Adelko, co to teda proplácíme dneska?
3: Dnes bychom symbolicky měli proplatit nové letní oblečení za 3686 korun.
0: Jo, udělala jste nákup, jste spokojená? Sedí
4: ano,
0: to?
4: Jsem
0: všechno?
4: Spokojená, byli jsme s dcerou na nákupu.
0: A bylo to pro vás nebo pro dceru?
4: No, na půl.
0: Na půl, na půl, výborně. Takže nějaké letní šatičky, co?
4: Ano, ano, jo. Určitě, kraťásky, tričíčka.
0: No a možná vyrazíte ještě na jeden nákup, protože tenhle jste možná měli zadarmo, když mi řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: No, já si myslím, že to byla skupina Kabát, pohoda.
0: No to klidně vyrazte ještě jednou.
4: Tak já moc děkuji.
0: 3686 korun posíláme do Libomyšle.
4: Ano.
0: Tak vemte dcerku.
4: Děkuju moc.
0: Udělejte si pěkný víkend, zůstaňte nám na lince a mějte se krásně. Naslyšenou,
4: ano,
0: Martino.
4: Ano, děkuji. Naslyšenou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Mrs. Robinson, Simon a Garfunkel v dobrém ránu na Blaníku. Před chvílí jsme proplatili další účtenku. Letní oblečení pro Martinu a její dceru. No a možná vyrazíte ještě na jeden nákup, protože tenhle jste možná měli zadarmo, když mi řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
1: No, já si myslím, že to byla skupina Kabát, pohoda.
0: No to klidně vyrazte ještě jednou.
1: Tak já moc děkuji.
0: 3686 korun posíláme do Libomyšle.
1: Ano.
0: Tak vemte dcerku.
1: Krásná, děkuju moc.
0: Ještě jedna účtenka nám v tomto týdnu zbývá a ta bude proplacena zítra po 7. hodině. Co chcete proplatit? Kolik to stálo? Jméno, příjmení, odkud jste? Takhle by měla vypadat SMS-ka, kterou k nám pošlete na 63118 a po 7. poslouchejte. Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník. Jedno sluníčko sedí u nás ve studiu Rádia Blaník a to nám, vám, nám, všem řekne o tom, jaké bude to sluníčko, které nás čeká venku.
2: Sluníčko bude, i když nebude tak silné, jak by se možná mohlo zdát, protože teď po ráno je jasno, ale během dne se může zatáhnout na oblačno až polojasno, nicméně nehrozí žádné přehánky, na horách se můžou vyskytnout jen výjimečně. Teploty dnes přesáhnou i tu tropickou třicítku, bude 27 až 31 v maximech na severovýchodě a východě tady bude okolo 25 a na horách pak okolo 22 stupňů Celsia.
0: To chci mít, teda to, co si právě řekla, ale taky Lucku Bílou, nebo písničku s názvem To chci mít. Teď je na Blaníku, minutu po 7:15. Dobré ráno.

0: naposled.
1: Lucka Bílá, to chci mít na Blaníku. Ve sklárně Moser mají hotovo křišťálové části cen pro ten letošní jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Už byly dokončeny a čekají na své budoucí majitele. Festival letos proběhne od 3. do 11. července a tradiční filmové ceny opět ponesou rukopis českého sklářského umění. Vedle festivalových sošek ale vznikla i speciální křišťálová váza, která připomíná nedožité 90. narozeniny Václava Havla, které by letos oslavil, a nese i jeho originální podpis a během festivalu bude vydražena na dobročinné účely. Takže skláři mají hotovo, teď filmaři a předtím ještě naše redakce, protože za chvíli nás čekají krátké zprávy a po nich se vrátíme ke včerejšímu Pepovu parťákovi. Kdo pak to byl? No, dozvíte se po zprávách, teď je 7:20. Rádio Blaník.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv včera naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýře Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 1 korun. Horkýře Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupe

0: kontejnery přistavíte i o víkendu?
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegl.
2: www.siegl.cz
3: Okénko do ohrad a výběhů v Zooparku Zelčín.
4: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
5: Jednoznačně je to spojením pobytového tábora pro děti a lokality umístěním zooparku. Vždy jsou to tématické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
4: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
5: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v Zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
4: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Rodinné léto plné zážitku začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz
3: Blaník za volantem.
10: Snížit rychlost doporučujeme na výjezdu z Prahy po ústecké dálnici. Podrobnosti má Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
11: Porouchané vozidlo nepřehlédněte na 12. kilometru dálnice D8 na Německo.
10: A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most na úrovni Hostivaře bourala 4 osobní auta, zablokovaný je jeden jízdní pruh a kolona se táhne už od Černého mostu. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Teď už jsou tu zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
3: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
13: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel uzavřel dvoudenní návštěvu Vysočiny. Jako poslední místo své návštěvy si vybral areál pro testování dronů v Moravských Budějovicích na Třebíčsku. Výbor doporučil Radě Prahy dál jednat o umístění slovanské epopeje. Ve hře jsou dvě varianty, a to umístění v plánovaném obchodním komplexu kolem paláce Savarin v centru anebo v lapidáriu Národního muzea na výstavišti. O sdílená kola je v Kyjově na Hodonínsku zájem. Za první dva týdny fungování město zaznamenalo kolem tisícovky výpůjček. Sdílená kola využívají třeba studenti nebo lidé pro cesty na nákupy. Írán má po podpisu memoranda otevřít Hormuzský průliv a USA mají ukončit blokádu. Jednání mezi oběma zeměmi zprostředkoval Pákistán. Po podpisu ale dál panují nejasnosti ohledně zítřejší oficiální ceremonie ve Švýcarsku. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
14: Dobré ráno, Rádia Blaník.
15: Dobré ráno, čtvrtek 18. června, dobré ráno zejména všem Milanům, kteří mají dneska svátek, tak všechno nejlepší. No a ta následující písnička trošku napoví, kdo byl včerejším Pepovým parťákem. Jeden z nich, protože je to duet, tady seděl v tomto studiu včera odpoledne a my si to připomeneme už za chvíli. Za 3 minuty bude 7:30.

0: Jedeme dál, zpívali Petra Janu a Petr Janda na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Každou středu po 16. hodině usedá do tohoto studia host a stává se parťákem Pepy Černého. Je z něj Pepův parťák, teda když to zrovna není parťačka. A ženský rod bych měl použít v tomto případě, protože včera tady byla právě parťačka. Před chvílí vám zpívala s Petrem Jandou. Dorazila Petra Janu a došlo i na naše pokrytí.
3: Já mám chalupu v Jižních Čechách a můžu vám říct, že kamkoliv vlezu, ať jsou to obchody nebo no, prostě kamkoliv vlezu, tečka, tak tam jde Blaník. Máme... na poště, všude.
4: No. No. Benzínky, máme to obšancovaný.
3: No, teď to je dobře, já vám no, to přeju. Děkujeme, a taky si to přeju, protože jste rádio, který mě hraje, takže no, vás mám ráda.
0: Zdravíme celé Jižní Čechy, celé povídání s Petrou Janu budete moci brzy nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanále. Tohle už je člověk, který byl taky Pepovým parťákem. Marek Ztracený a moje milá. Na Blaníku minutu po půl osmé.

0: Jura Hýba, Lady in Black, v dobrém ránu na Blaníku, čtvrtečním dobrém ránu.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A když se tak dívám na stránku koupacívody.cz, kterou spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, takzvaný ÚZIS, tak to vypadá, že ve valné většině případů si z víkendové koupačky neodnesete nějaký problém navíc, ale výjimky se najdou, třeba pražská Lhotka a pár míst má zhoršenou kvalitu, kam by neměl asi chodit člověk s kožními problémy, ale nějaké to ochlazení se asi bude hodit, protože se blíží léto.
2: Je to tak, dnes nás čekají totiž teploty, které se už přiblíží k té tropické třicítce, v maximech 27 až 31 na většině území. Schladíte se na severovýchodě a východě, tady bude okolo 25 a na horách pak 22. Jinak bude po celý den oblačno až polujasno, teď po ránu a k večeru bude i jasno.
0: No a za chvíli už vaše dobré zprávy. Teď je 8 minut po půl osmé.
3: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Housebrand Café, per favore? Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
10: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
11: Zavratné mega slevy!
12: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Radíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do Pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
21: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc hezky česky. Více na penny.cz.

0: Jak děkuje se andělům a skupina Kex na Blaníku. Tahle středočeská legenda slaví 45 let a my to s nimi oslavíme už o víkendu. A s vámi samozřejmě. Po celý víkend totiž budeme ve vysílání rozdávat vstupenky na výroční koncert Kexu na Konopišti. Tam to dobře známe. A k tomu si budeme hrát jejich písničky. Tak mějte o víkendu připravený telefon.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: To byla jedna dobrá zpráva a teď ty vaše dobré zprávy.
3: Napsal nám třeba Honza z Chomutova. Zdravím všechny na Blaníku i posluchače. Dnes mě potěšilo, že jsem ještě sehnala lístky na koncert v Bílině. Moc se na něj těším, s přítelkyní určitě si to moc užijeme.
0: Děkujeme za vaši SMS-ku, Honzo.
3: Potom přidám ještě SMS-ku od Ludmily z Mostu. Ta napsala, po dlouhé době jsem zase slyšela hrát svého bratra na harmoniku, takže to mě tak potěšilo, hned jsem se vrátila zpátky do dětství.
0: Teď jestli je to foukací, nebo jestli je to tahací?
3: Já bych si představovala spíš tu foukací, ale...
0: Já jsem si představovala spíš tu tahací, tak nevím. Napište nám, když tak.
3: A přidám ještě jednu anonymní. Milé ráno, Blaníčku, dnes mě potěšila vaše předpověď s vysokými teplotami, tak snad se nám dešťové kapky vyhnou a nám se podaří schovat krásně usušené seno pod střechu.
0: Dobře, děkujeme za tuhle SMS-ku, jenom pozor na ta horka, ale... Prostě si to užijeme. Eláni a Člověčina teď na Blaníku a vy nám pište dobré zprávy, co vás potěšilo. Pište na 6318 18. Zítra ráno budeme zase odměňovat. Teď jsou 3 minuty po 3:15. Dobré ráno na Blaníku.

0: Nedávno koncertovali v pražské O2 aréně a tam ohlásili, že tento koncert byl jejich posledním. Ale znáte to, jak je to s posledními koncerty. Eláni a Člověčina na Blaníku v 7.52. A v příští hodině vám z Blaníku budou zpívat Činasky. Někdy se to prostě povede, stačí vteřina a je jasný. Taky Tomáš Linka z Fešáky. A dáme si i Veronu. Hezky česky to na Blaníku bude i po 8. Čeká nás také ranní host na telefonu a teď je 7.53. Radio Blaník.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
4: Tak já jdu, miláčku.
5: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
4: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
5: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
4: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
5: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
6: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní Kooperativa Tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
7: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
8: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, srážky by neměly být žádné a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 27 až 30 stupňů, v Polabí až na 32. V pátek naměříme až 34.
11: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
9: Blaník za volantem.
10: Na dálnici D4 na 55. kilometru ve směru na Prahu bouralo osobní auto s dodávkou. Kolona se tam ale netvoří. Na D5 se na 15. kilometru ve směru na Plzeň se srazilo osobní auto s nákladním. Blokovaný je levý pruh. Počítejte tam se zdržením. Snížit rychlost doporučujeme na výjezdu z Prahy po ústecké dálnici, jak zjistila Martina.
12: Porouchané vozidlo nepřehlédněte na 12. kilometru dálnice D8 na Německo.
13: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Správce Liberty žádá po bývalém představenstvu miliardy. ČNB by mohla zpřísnit měnovou politiku. Policie ustaví své výročí i ve středních Čechách.
10: Blaník.
15: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Insolvenční správce Liberty Ostrava žaluje bývalé členy představenstva. V žalobě na doplnění pasiv po nich žádá skoro 19 miliard korun. Mezi žalovanými je taky bývalý majitel Sanjev Gupta. Žaloba je podle něj zásadním milníkem v procesu vymáhání odpovědnosti představenstva za hospodaření Liberty Ostrava a způsobení jejího úpadku. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Podle analytiků bude rada zvažovat ponechání základní úrokové sazby na 3,5% a její zvýšení o 0,25% bodu. Odborníci se přitom přiklánějí spíš ke zpřísnění měnové politiky. Česká policie slaví 35 let od svého vzniku. Výročí si připomíná celou řadu akcí po celé republice a jednou z hlavních zastávek bude i Benešov. Jaký program to už tuto sobotu na Masarykově náměstí proběhne, ví místostarosta Jakub Hostek.
16: Od 9 hodin bude k vidění výstava historických i současných policejních vozidel a techniky. Ve 12 hodin vyrazí z Benešova do Muzea policie České republiky v Praze spanilá jízda přibližně 60 historických policejních vozidel i motocyklů.
15: A kolona aut pojede z Benešova přes Mirošovice, Velké Popovice, Modletice, Jesenici, Vestec, Kunratice a Opatov. V Liberci začne už brzy půlroční oprava tramvajové trati do Lidových sadů. Práce vypuknou o víkendu a radnice za to zaplatí víc než 109 milionů. Práce na půlkilometrovém úseku v Masarykově ulici navážou na loni opravený úsek v Rýgrově ulici a potrvají do 20. prosince. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
14: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Dobré ráno, ve čtvrtek 18. června posloucháte Blaník. Děkujeme za to, za minutu bude 8 a za chvíli nás čeká dnešní ranní host na telefonu. Dneska bude trošku netradiční a zároveň vás s tím hostem pozveme na místo, kde v těch následujících dnech najdete trošku stínu. Bude horko totiž. Tak myslím si, že by se vám tam mohlo líbit. Více za chvilku, teď Činasky a Potkal jsem tě po letech. Jste s Blaníkem.
17: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl

0: Růže kvetou dál, Helena Vondráčková, a já vás teď pozvu někam, kde ty růže opravdu kvetou.
1: No a dneska ráno mám na telefonu vlastně velmi netradičního hosta. Na telefonu je Míša Bičíková z botanické zahrady, z pražské botanické zahrady v Troji. Míšo, ahoj, dobré ráno.
2: Přeji krásné ráno, Peťo, tobě i posluchačům.
1: Tak nebudeme předstírat, že si vykáme, protože už se nějakou dobu známe. Míšo, jak vypadá botanická zahrada po ránu? My už víme, jak vypadá třeba zoologická zahrada po ránu, o tom už jsme si tady povídali, ale botanická zahrada by mě zajímala, jak to tam vypadá, v kolik přicházejí třeba první zaměstnanci a o co všechno je potřeba se postarat.
2: Tak ono záleží, co myslíme tím ránem. Jestli opravdu myslíme nějaké brzké ráno, kdy třeba svítá už někdy kolem 5:30, 5 hodiny, a nebo opravdu dobu, kdy přicházejí první zaměstnanci, a to je tak zhruba po 6. hodině mezi 6 a 7 hodinou, kdy zahradníci přicházejí do práce a začíná pilná práce v péči o zahradu a o rostliny.
1: Co se tam tak děje? Zalévá se nebo pleje se? Nebo já si to nedokážu představit vůbec.
2: Co se týká práce našich zahradníků, tak ty mají po ránu skutečně hodně práce, obzvlášť pokud teď začínají vysoké teploty a bude tady léto, tak se snaží v těch ranních hodinách, kdy ještě tak teplo není, tak se snaží stihnout, co se dá. To znamená, že sází, sbírají semena a zejména zalévají a hnojí, protože to se musí stihnout zhruba do 9 hodin, než začne pálit sluníčko.
1: Takhle, takže po ránu, ne večer.
2: Je to lepší po ránu, oni taky samozřejmě zahradníci k večeru už v botanické zahradě nebývají, tím, že přicházejí takhle brzo ráno, tak jejich pracovní doba končí někdy v odpoledních hodinách. A snaží se všechno stihnout právě před příchodem návštěvníků, protože botanická zahrada je v létě otevřená až do 19 hodin. To znamená, že by stejně té práce tolik večer neudělali.
1: No, vy tam máte taky ten velký skleník Fata Morgana. Tam předpokládám, že už je všechno automatické, nebo ne?
2: Taky to není automatické, je potřeba také pečovat o rostliny, zalévat, vůbec udržovat skleník i čistý. Tak to se také naši kolegové snaží všechno stihnout v té době, než přijdou první návštěvníci na tu 9. hodinu. Ale kromě toho právě také máme uzavřené vždycky v pondělí uzavřený skleník Fata Morgana, protože tam je přes den čilý ruch, a kromě toho, že zahradníci zalévají, uklízí, pečují o rostliny, tak tam jsou třeba i horolezci, kteří se tam různě slaňují a zastřihávají a pečují o ty rostliny, které jsou někde ve výškách.
1: Jo, tak to není pro návštěvníky, že by to bylo nějaké vystoupení pro návštěvníky, tohle je opravdu údržba.
2: Ne. A ta údržba neprobíhá jenom nahoře, ale probíhá i dole. My ve skleníku Fata Morgana máme jezírko a máme své vlastní potápěče a lidi, kteří se starají o jezírka. Takže vlastně po ránu třeba jsou tam lidé všude pod vodou, normálně mezi rostlinami, ale také ve vzduchu.
1: Prosím tě, Míšo, i tobě dám tu otázku, kterou dávám všem. Nakonec nějaká dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila?
2: Tak mě potěšilo, že už se blíží léto. Pro mě léto každoročně startuje našimi letními akcemi nebo takovými červnovými akcemi a asi největším symbolem většinou je výstavba bonsai, která je teda za náma. Takže už je to tady, už se blíží prázdniny. Už nebude škola, nebudeme se muset doma trápit se školou, tak to je jako výborná věc, a taky pojedu na dovolenou, na to se strašně těším. A pak mě napadla jedna taková věc, která mě vlastně jako těší v letošním roce, a myslím si, že těší zejména zahradníky a naše kolegy v botanické zahradě, že se nám podařilo přijmout řadu bezpečnostních opatření, takže už nám tolik v zahradě neřádí divoká prasata.
1: A ta tam pěkně řádila, co jsem viděl.
2: Ta tam loni pěkně řádila.
1: Zaplať pámbu. Míšo, tak krásné léto v botanické zahradě a krásný den dneska. Děkuju a naslyšenou.
2: Přeji hezký den, přeji hezký letní den. Ranní host
0: Rádia Blaník. Tak Míša Bičíková, tisková mluvčí botanické zahrady Praha, byla dnešním ranním hostem na telefonu. Video záznam vám už za chvíli hodím na můj instagramový účet. Teď Luis Fonsi a Daddy Yankee a Despacito, a vy jste s Blaníkem v 8 hodin a 10 minut. Aj. Fonsi!

0: Despacito. Luis Fonsi, Daddy Yankee a Despacito, písnička léta roku 2017, kdy to tehdy byla úplná novinka. Já mám pocit, že jste otevřeli klidně i ledničku a slyšeli jste Despacito.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A něco z té ledničky se dneska bude hodit. Jak to bude dnes?
2: Dnes nás čekají vysoké teploty. Na teploměru se odpoledne může ukázat až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude okolo 25, na horách pak 22 stupňů Celsia. Jinak nás dnes čeká oblačno až polojasno. Teď po ránu a k večeru může být až skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, ale a ten vítr nás dnes moc neochladí, protože bude foukat převážně slabý.
0: Jo, paní má se má, vám bude zpívat teď Tomáš Linka, Fešáci na Blaníku, je přesně 8:45.

0: jsou sloni, tak často v porcelánu.
1: A kdy nastává hodina mezi psem a vlkem?
0: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na Rádiu Blaní.

Na mě nečekej a Verona na Blaníku. Českou reprezentaci čeká dneska druhý zápas na fotbalovém mistrovství světa. K tomu se dostaneme ještě před 8:45. Jenomže hvězdami na šampionátu nejsou jenom fotbalisté. Teď je zastínila jedna jediná kachna. Nebo spíš kačer. Ten se jmenuje Merlin. Ochočený kačer v mexickém reprezentačním dresu se po úvodním vítězství Mexika nad Jihoafrickou republikou připletl mezi slavící fanoušky. Lidé si ho začali fotit, natáčet a během pár hodin se z něj stala internetová senzace a neoficiální maskot šampionátu. Jeho majitelka přitom jenom jako obvykle prodávala se synem nápoje v ulicích Mexico City a vůbec netušila, že se její svěřenec stane celebritou. A Merlin navíc navázal na tradici zvířat.

0: Pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
6: Baumax slaví 10. narozeniny.
7: 10 let s

Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

0: dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Jde na vás jaro? Na nás taky.
4: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
5: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Na pláži u moře,
10: ve stínu Eiffelovky
9: anebo na dovolené v Tatrách.
10: Poslouchat Blaník můžete

0: kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Blaník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Kolony jsou na Pražském okruhu, kde přesně ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: Pražský okruh aktuálně brzdí u exitu Ořech obousměrně na 15 minut. Dopravní nehoda se řeší na 15. kilometru D5 na Plzeň. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. A bez držení to máte také u nehody na 55. kilometru dálnice D4 na Prahu.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
4: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Největší odborový svaz v zemi, svaz KOVO, se v Praze zvolí nové vedení. Kandidaturu potvrdili dva uchazeči, stávající předseda svazu Roman Jurčo a bývalý místopředseda svazu Tomáš Valášek. Pražští hasiči v noci zasahovali u požáru osobního auta v prostorách garáží bytového domu v Hostavicích. Evakuovat museli 45 lidí a 4 psy. Nikdo nebyl zraněn. Právě dnešek je ve znamení Dne lékáren. Součástí jsou proto po celý den. Tento týden nejrůznější doprovodné akce ve zhruba 15 z těch lékárnách po celé zemi. Viktoria Plzeň se ve druhém předkole Evropské ligy utká s norským Tremse. Určil to los ve švýcarském sídle UEFA. Fotbalisté Hradce Králové pak ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Slíbou.
6: A jsme tady i za Adélkou, přejeme vám dobré ráno, taky zdravíme všechny Milany, kteří mají dneska svátek a vůbec vás všechny, kdo nám posíláte dobré zprávy, dostaneme se k ním už za malou chvíli. Teď je 8:30.

sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Xindlik za Popelka na Blaníku. Dobrá zpráva je, že Popelka nakonec toho svého prince našla.
2: Blanický dobrometr.
3: Blanický dobrometr.
1: Další dobrá zpráva je, že ceny na stojanech u čerpacích stanic by během dneška měly jít zase o něco dolů, přinejmenším tam, kde důsledně drží ty nejvyšší možné ceny. Oproti středě cenový limit klesne u benzínu o 42 haléřů, u nafty potom o 80 haléřů. A teď vaše dobré zprávy.
4: Napsala nám třeba Romča z jihu, tady se vrátíme k té lásce. Dobré ráno, mě dnes moc potěšilo, že jsem cestou do práce viděla objímající se dvojice, tak to s námi ještě není tak špatné a láska mezi námi stále je.
1: A kvete, děkujeme.
4: Potom nám napsala Eva, dobré ráno, konečně jsem vyhrála ve sportce, sice 50 korun, taková radost, jsem ještě minus 220, nicméně nějakou neřez člověk mít musí.
1: Děkujeme za tuhle zprávu, stejně to vždycky potěší.
4: Přidám ještě jednu od Katky z Plzně. Milé rádio Blaník, mě každý den potěší, když zavolám svojí 71-leté mamince, že je v pořádku.
1: Děkujeme, děkujeme, ano, to taky vždycky potěší. No zítra už je pátek, zítra nás mezi 8 a 9 čeká šťastná hodinka se speciálně vybranými dobronáladovými písničkami a tam taky jednu dobrou zprávu odměníme. Teď už Mekyš Birka, s tebou je Klíš, na Blaníku 5 minut po půl deváté.

0: Iva Max, na Blaníku ne v 6 hodin, v 8 hodin a 41 minut, já jsem do 2 hodiny úplně mimo. Ale dneska v 18 hodin, to bude v 6 hodin večer, začíná fotbal, to jsem chtěl říct a o něm to teď bude. Monika Holubová je tady.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké ráno, je to tak, české fotbalisty dnes v 6 večer čeká klíčové utkání na světovém šampionátu. V Atlantě narazí na Jihoafrickou republiku, kterou potřebují porazit. Právě druhý ze tří zápasů skupiny A hodina poví o tom, jestli projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka chtějí po úvodní porážce 1-2 s Koreou zvítězit. První body do tabulky, ale touží získat i soupeř. Jak moc je to důležitý zápas, nám řekl nejlepší střelec zlatého fotbalového týmu na olympiádě v roce 1980 v Moskvě Ladislav Vízek.
3: Nejdůležitější zápas, který budeme hrát, protože jsme promarnili šanci s Koreou bodovat a teď už prostě musíme. Ale viděl jsem Jihoafrickou republiku a není to nejtěžší soupeř, takže pakliže neporazíme Jihoafrickou, tak si myslím, že s Mexikem nemůžeme počítat s nějakýma bodama. To je těžký soupeř a pojedeme domů.
2: Trenér nároďáku Koubek připustil, že chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Konkrétnější ale být nechtěl. Utkání Česko-JAR začne v Atlantě v 6 večer našeho času a řídit ho budou v roli rozhodčích tři ženy v čele s Američankou Tori Pencovou. A ještě přidám aktuální výsledky. Anglie vstoupila do turnaje výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Portugalsko se slavným Ronaldem remizovalo s Kongem 1-1. Ghana porazila Panamu 1-0 a Kolumbie zvítězila nad Uzbekistánem 3-1. Tolik fotbalový speciál. Další to bude před půl druhou.
0: Mně nejde do hlavy, jak mohlo Portugalsko remizovat s Kongem teda.
1: Fandíme naše. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
7: Ecocom. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
13: XXL Výprodej v online shop.cz.
14: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším, Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.
18: Dobrý den, na stránkách Rádia Blaník pro vás máme podcast Dito na dlažbě ploty. A v tom 10. dílu si povídáme o pracovní síle ve stavebnictví. Jak náročné je vyškolit nové zaměstnance a jaký vliv na ně mají moderní technologie. Uslyšíte na adrese radioblaník.cz.

0: Šrouby do hlavy a Lucie na Blaníku. Na konci dnešního dobrého rána ještě jedna písnička nám z něj zbývá, ale za chvíli už hledání tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A po deváté se tentokrát vypravíme do roku, kde měl mimo jiné, nebo ze kterého pochází mimo jiné film, který se na svou premiéru musel skoro 20 let počkat. V tajemném roce byl natočen film, ze kterého je tahle ukázka.
3: Přeci se někdo z vás musí na košaru zeptat, co s ním je. Aspoň zeptat!
0: Je to český film, ve kterém si hlavní role zahráli dva známí čeští herci. A více po deváté. Teď ještě Nedvědi a Kohout na Blaníku.

0: Tak to byl Kohout, ten od nedvědu na konci dnešního dobrého rána. 8.54. A za chvíli tajemný rok a dnes v něm tyhle písničky. Doktor dám, dám. Na smutek léky mám. A nebo...
1: Mívala s Agnes, tělo tak bílý.
0: A nebo...
2: Má lásku vstále.
0: A více podíváte i s vašimi tipy a vzpomínkami. Radio Blaník.
3: S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
4: Léto je tady.
5: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
4: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
5: s českými písničkami a dětskými interprety.
4: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
6: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
7: Děti chtějí ven. Děti chtějí zvířata. A rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
11: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
12: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
11: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
13: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes nás čeká den bez srážek a další oteplování. Čekejte polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 27 až 30 stupňů, v Polabí až na 32, v pátek čekejte až 34.
14: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
4: Blaník za volantem.
13: Pražský okruh brzdí u Ořechu i u Černého mostu. Podrobnosti zjišťovala Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
15: Pražský okruh aktuálně brzdí u exitu Ořech obousměrně na 10 minut a 15 minut ztratíte také od Černého mostu až k Průmyslové ulici. Dopravní nehoda se řeší na 10. kilometru D8 na Ústí nad Labem. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení a 15 minut naberete na příjezdu do Prahy po D5 od 5. kilometru.
14: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Vláda nechce snižovat peníze na protidrogovou politiku. Praha řeší novou vyhlášku k používání pyrotechniky. Dovolená v Chorvatsku vyjde cenově už jako Švýcarsko.
13: Blaník.
17: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Přesun agendy protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od července platí. Peníze na tuto politiku se přitom podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha snižovat nebudou. V plánu není ani omezování financování adiktologických služeb. Rada vlády se chce zaměřit hlavně na prevenci a její prioritou dál zůstává protidrogová politika. Pražští zastupitelé dnes budou jednat o nové vyhlášce regulující používání pyrotechniky. Na programu ale mají také odkup pozemků pro stavbu drážní promenády v Praze 10, majetkovou dohodu o pozemcích v Krči nutných pro stavbu stanice metra D, anebo o 100 milionových dotacích pro městské části. Liberec bude využívat domovníky i po skončení tříletého evropského projektu. S jejich prací je totiž podle náměstka primátora Liberce pro městské bydlení Jana Hrušky spokojeno.
2: Po jejich zavedení klesl počet stížností o 90%, takže to ukazuje, že ta každodenní jejich přítomnost v bytových městských domech opravdu funguje. Oni řeší jak nějaké drobné závady, tak hlídají čistotu v okolí nebo dodržování domovního řádu, takže jsou tam denně, znají prostředí, mají vztahy s nájemníky.
17: Město má aktuálně 6 domovníků, ponechá si 4 a platit je bude z rozpočtu města. Ročně půjde zhruba o 3,5 milionu. Dovolená v chorvatských kempech se letos výrazně prodraží. Podle analýzy německého automotoklubu stouply tamní ceny meziročně o 12% a Chorvatsko se tak stalo vůbec nejdražší zemí v Evropě. Noc v hlavní sezóně vyjde 3členou rodinu s karavanem v průměru na 73 eur, tedy na zhruba 1760 korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
4: Tajemný rok a Petr Slíva
7: na Rádiu Blaník.
0: My teď budeme taky cestovat, ale je to zadarmo. Navíc vás vezmeme tam, kam vás žádná cestovka nevezme. Do minulosti. Budeme cestovat časem a podíváme se do tajemného roku. Jaký konkrétní rok hledáme, to vám i dnes napoví písničky, které si budeme hrát v té nadcházející hodině a taky slovní nápovědy. A na vaše tipy a na vaše vzpomínky se těším na telefonu 800 109 109 nebo pište na 603 118 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 109.

0: Někde tam mezi nimi zní i hlas Michaela Jacksona. Tohle jsou Jackson 5 a I'll Be There.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Samozřejmě písnička z tajemného roku, stejně jako Doktor Damdydam od Václava Neckáře. Tajemný rok je otevřen a tady jsou vaše první tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: 70. Ahoj, Petře, to byla Zuzka.
0: Ahoj, ahoj. 70. Co jsi dělal v tom roce?
3: No tak už nebyl ti, tak chodil jsem do školky. A to jsem měl přes ulici. Já musím vyběh k baráku, ale byl jsem ve školce nebo obráceně. A ještě další vzpomínka. Děda stavěl barák vedle nás, jako, a jsem řekl, trochu jako mi dal ke stavbě, že jsem předával Maltu.
0: Děkuju, měj se pěkně, ahoj. Pojďme na SMSky, Ariel.
4: Napsala nám třeba Blanka z Černilova, ta nás zdraví a dnes hádá rok 1970.
0: Děkujeme.
4: Potom tady máme jeden anonymní tip. Podle písničky od Václava Neckáře nám tady někdo tipuje rok 1971.
0: Díky.
4: A další čárku k roku 1970 přidává Jana z Roudnice nad Labem, která v tom roce šla do první třídy.
0: Díky, díky. No a pojďme na první slovní nápovědu. Z tajemného roku pochází film Karla Kachyni, který si na svou premiéru musel počkat, ten film, 20 let. Hlavní role manželů v něm stvárnili dva tehdy skuteční manželé, Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý.
5: Přece se někdo z vás musí na košaru zeptat, co s ním je. Aspoň zeptat! Nezavírej! To může klidně ucho slyšet, co je na tom? Pořád zavírat dveře. Ani cikáni nemusí filipinkovat v kuchyni, na zemi. To nemusí ani hodnutoti.
0: No a ten film, který po svém natočení skončil na 20 let v trezoru, se jmenuje Ucho. Pomůže vám to? Zkuste. Zavolejte na 800 109 109 nebo napište na 603 118 118 a zkuste si tipnout tajemný rok a přihodit i nějakou vzpomínku k roku, který tipujete. A z tajemného roku pochází i tento duet Jaroslava Vikrenta a Marie Rotrové.

0: Cardiff B a Beatles v tajemném roce.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Písnička, kterou naspíval i složil dnešní oslavenec Paul McCartney, kterému je dnes 84 a ten text jej prý napadnul v autě, když jel od své mámy, se kterou řešil nějaký problém a ona mu kladla na srdce, aby to prostě nechal být. Let it be. Tak to byli Beatles, kteří vám třeba připomněli tajemný rok, anebo to byl film Ucho Karla Kacheni, který se ale na svou premiéru potom musel 20 let počkat. Tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan Pardubice.
0: Povídejte, Milane, i všechno nejlepší k svátku zaprvé teda.
2: Jo, děkuju. 1973 a končil jsem devítiletku a nastupoval jsem do učení.
0: No tak si to zkontrolujeme na konci hodiny. Užijte si den, mějte se
2: dobře,
0: krásně, naslyšenou.
2: Taky, naschle.
0: Adel, pojďme na SMSky.
3: Střepych nám napsala Maruška, zdravím všichni do Blaníčku, dnes typuje tajemný rok podle písniček. Ty si myslím, že jde o rok 1971, bylo mi krásných 18 let a celý život jsem měla před sebou.
0: Tak to bylo přepichové.
3: Marie z Bystřan nám typuje rok 1973, to bylo zase 19 let a napsala hezky nám hrajete.
0: Děláme, co můžeme, děkujeme.
3: A přidám ještě tip od Iva z Ostravy. Dnešní tajemný rok je 1975 podle písničky od Vaška Neckáře. Bylo mi tehdy 7 let a pamatuju si to dokonale. Doma hrála tato písnička na gramofonu několikrát denně u bráchy.
0: Děkujeme. A co vy, jaký máte tip? Hoďte nám to, buďte do SMSky a tu pošlete na 600 318 118, anebo rovnou brnkněte na 800 109 109 a o tom typu si popovídáme. A tady je další písnička z tajemného roku. Karel Gott a Dívka jako porcelán.

0: Dívka jako porcelán, písnička, kterou Karlu Gottovi složil Ladislav Štajdl a otextoval Eduard Krečmar.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A taky jsme tady měli Ucho, film, ve kterém zazářili dva tehdy skuteční manžele, Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý, který se ale v roce svého vzniku do kin nedostal. Skončil v Trezoru a na premiéru si musel počkat 20 let. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj, tady Jindřiška. Já volám na Tajemný rok, myslím si, že se jedná o rok 1970.
0: Ano, může
3: to není rok mého života, protože jsem se narodila až v roce 71. Nicméně podle filmu Ucho si myslím, že je to rok 1970.
0: Moc děkuju, Jindřiško, krásný den, odkud voláte?
3: Z Mladé Boleslavy.
0: Krásný den do Mladé Boleslavy, naslyšenou.
3: Vám taky, hezký den, naschle.
0: Pojďme na SMSky.
4: Z Mostu se nám dopsal Miloš, ten přidává čárku k roku 1971 podle filmu Ucho a napsal, v tomto roce jsem šel do třetí třídy.
0: Děkujeme.
4: Tip na rok 1971 nám poslala i Věra, té pomohl doktor Damdydam a napsala, že v tom roce se taky narodila.
0: Děkujeme, Věrko.
4: A potom přidám ještě Blanku z Prahy, podle písniček dnes typuje rok 1970, tomu bylo 13 let, takže povinná školní docházka.
0: Děkujeme i za tohle SMSku a co vaše vzpomínky a vaše tipy, brnkněte nám na 800 109 109 nebo napište na 600 318 118 a za chvíli další nápověda.
1: Rádio Blaník.
2: Tajemný rok.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionálně postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykup

0: pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
1: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Zámek v Lešanech v Posázaví vás zve na nově otevřenou prohlídkovou trasu Šťastný život v secesi. Ne s průvodci, ale s oživlými obrazy. Další okruh představí největší záhady a tajemství světa s výjimečnými exponáty a multimédií. Pro děti zábavné hledání tajemných symbolů v parku. Otevřeno denně, kromě úterý, až do 28. září. www.zamek-lesany.cz .cz.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
7: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
8: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
7: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
9: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní Kooperativa Tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
11: happysport.cz.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Otestuj Subaru Sedlčany.
14: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
13: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.

0: Americká country zpěvačka Lynn Anderson a Rose Garden.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: To byla další písnička z tajemného roku. Ještě se vrátím k těm českým, které jsme si už dnes zahráli. Byl tady doktor Damdydam od Václava Neckáře. Měli jsme tady duet Jaroslava Vikrenta a Marie Rotrové Agnes a byl tady i Karel Gott a Dívka jako porcelán. A taky byla řeč o uchu. O filmu Ucho Karla Kachyni, ve kterém si tak skvěle zahráli hlavní role Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová, který si ale na svou premiéru potom musel 20 let počkat. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Slíva. Bohumil Chomutov.
0: Dobrý den, Bohumile. Povídejte, jaký máte tip?
3: No, dneska se odtrhnu od ostatních a tipnu si, že ten film vznikl v roce 69. Protože já jsem byl tenkrát druhým rokem na vojně, já jsem v 68. červenci rukoval, jo. A tenkrát byly na vojně, že jo, jediný noviny, které byly, tak bylo Rudý právo, jo.
0: No.
3: Tam se tenkrát o tom stalo, že jako to natočili a že se to zakáže teda, no a tady to. Proto si to pamatuju, z toho důvodu, že jsem byl na vojně. A že to Rudý právo o tom stalo, no.
0: Tak já píšu 69. Bohumile, moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
3: Na podobně, na své a příjemný den.
0: Vám tež. A pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Hanka, ta typuje rok 1971 a napsala k tomu a v tomto roce mi bylo krásných bezstarostných 12 let.
0: Děkujeme za vzpomínku.
4: Zdena ze Sloupna přidává podle mě druhou čárku k roku 1969, té napověděl film Ucho a napsala vzpomínek moc nemám, bylo mi 8 let, takže základka zdravím kamarády, protože vím, že poslouchají.
0: Moc děkujeme.
4: A přidám ještě jeden tip od Martiny z Tuchoraze u Českého Brodu, ta typuje rok 1970, přeje nám krásný sluníčkový den a je to taky rok jeho narození.
0: Děkujeme, Martino, a tady je druhá slovní nápověda. V tajemném roce odstartoval k měsíci 7. pilotovaný let programu Apollo.
5: 10, 9, 8, ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2:13. The Saturn V building up to 7.6 million pounds of thrust and it is clear the tower.
0: Tak takhle vypadal start, při kterém ještě nikdo nic netušil. O tom letu totiž nakonec vzniknul i film. Ten let měl číslo 13. Původně měl přistát na povrchu měsíce v oblasti Fra Mauro, jenomže nic nešlo podle plánu a v průběhu letu došlo k výbuchu jedné z kyslíkových nádrží. Takhle vypadalo hlášení na zemi. Naštěstí všechno dobře dopadlo a posádka Apollo 13 se vrátila zpátky na zemi 17. dubna tajemného roku. Tak to byla další připomínka tajemného roku 800 109 109. Tady už připomínám telefonní číslo do studia, na které můžete volat anebo můžete psát na 600 318 118 a z tajemného roku je i tahle písnička.

0: In the Summertime a Mango Jerry na Blaníku v tajemném roce. Tajemný rok má v závěrečných titulcích uveden taky film Karla Kachyni Ucho se skvělým Radoslavem Brzobohatým a Jiřinou Bohdalovou. Jak jsem se dozvěděl před chvílí od posluchače, tak se dokonce v tajemném roce i jednou objevil v televizi a potom ho rovnou zakázali, takže na premiéru v kinech si musel 20 let počkat. A taky jsme si připomněli Apollo 13. Let, který nejdříve směřoval k měsíci, ten jenom obletěl a potom byli všichni rádi, že se v pořádku posádka dostala zpátky na matičku Zemi. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych tipoval rok 1970. Je čistě tip.
0: A s kým mluvím?
1: Novotný.
0: A pane Novotný, co jste dělal v tom roce?
1: Jo, to mi bylo málo, co mi bylo 8 let.
0: Dobře.
1: Tak... Ale ten film si pamatuju jako z pozdější doby, byl by jako úžasný i po tolika letech, co ho vystíhali.
0: Hlavně to byl herecký koncert.
1: Jo, to byla nádhera.
0: Odkud voláte, řeknete mi ještě?
1: Já volám z chalupy, z chaty.
0: Mějte se tam krásně, pane Novotný, naslyšenou.
1: Já vám děkuji, naschledanou.
0: A Jelko, pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Alena z Dobšicka, typuje rok 1969, což byl taky rok jejího narození.
0: Děkujeme.
2: Let Apollo pomohl Liborovi, ten typuje rok 1970, kdy ho sledoval v televizi.
0: Díky, Libore.
2: A přidám ještě jeden tip na rok 1970. Ten nám tady poslala Iva z Prostějova. Napsala, nebyla jsem sice ještě na světě, ale narodil se můj muž, kterého tímto zdravím.
0: A my ho taky zdravíme. Děkujeme. A poslední nápověda. 10. prosince tajemného roku byl vydán dokument, který nesl takový dlouhý název. Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po 13. sjezdu KSČ, který znamenal oficiální přechod k takzvané normalizaci.
3: Ve svém referátu vyjádřil první tajemník UVKSČ soudruh Gustáv Husák nutnost dalšího prohloubení jednoty strany a uskutečňování masově politické práce v duchu Gottwaldova hesla Čelem k masám.
0: Začala takzvaná normalizace, tak i to je připomínka tajemného roku.
4: Tajemný rok
5: na Rádiu Blaník.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Kdo šetří, má za 3.
8: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
10: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
11: Bila, to dobré začíná u nás.
12: Housebrand Café, per favore?
13: Si, signora.
14: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
19: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
12: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
12: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Každý spíme jinak a ať už pro svůj interiér potřebujete jakoukoliv postel, řešení vždy najdeme. V Prospánku máme přes 100 modelů postelí, čalouněné, dřevěné i s úložným prostorem. Přijďte si vybrat tu svoji do prodejen Prospánek nebo na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
22: Závratné mega slevy!
23: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
24: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
25: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
24: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Jak se dívám, máj je za námi, protože už se píše červen, ale tohle byl máj z Tajemného roku. Věra Špinarová a máme máj a poslední hudební připomínka Tajemného roku, protože teď se na to podíváme.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Teď se podíváme tomu na kloub a udeříme hřebíček na hlavičku, ale nejdříve dostanete slovo ještě vy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Já vás zdravím, dobrý den, tady je Fanda Česká Třebová.
0: Krásný den do České Třebové, Fando, jaký máte tip?
3: Pane Slíva, já mám tip 1970 a ano. To byl takový strašný rok. Já jsem se vrátil z vojny.
0: A pořádku všechno bylo?
3: Pořádku, byl jsem v kritických letech 68-70 na vojně.
0: Věřím tomu, že to bylo asi záživné.
3: Jo, jste prýmá, mějte se hezky.
0: Taky, krásný den, naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuji, ahoj.
0: Díky, pojďme na SMSky.
4: Máme tady další tip na rok 1969, konkrétně od Ivany z Jiřetína.
0: Děkujeme, Ivano.
4: Máš má ovečku dávno spát, napověděla Marie z Liberce, typuje rok 1970 a napsala, bylo mi 5 let. Nejdřív jsme s manželem na ovečku tancovali na diskotéce a teď už u toho vínka posloucháme Agnes.
0: To byla ta písnička, jasně, ano. Maria Rotrová, Jaroslav Vikrent, ano, díky.
4: Potom přidám ještě jeden tip, doktorský poslech uši slouží, tak to nechám být, na rok 1970, to jsem zrovna studoval vysokou školu, to nám napsal Karel Schřenovic.
0: A zřejmě reaguje na ucho, což je film, který jsme si připomněli a který má v závěrečných titulcích právě Tajemný rok, taky jsme si připomněli start Apollo 13 a zaplať pánbůh šťastný návrat a připomněli jsme si taky začátek normalizace, to byly všechny dnešní slovní nápovědy, kromě těch hudebních. A pokud jste typovali rok
1: 1970,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Ano, to byl dnešní Tajemný rok, ještě jeden nám v tomto týdnu zbývá, ten si dáme zase zítra mezi 9. a 10. ale těšíme se na vás Adelkou už v 6 ráno. Mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem, za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání a ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 1970 a Neil Diamond.

0: Neil Diamond, Cracking Rosie na vlnách Rádia Blaník. Já vám řeknu ty tajemný roky. To je taková paráda. Ale vždycky před desátou musí skončit. Dál si budeme ale hrát. Hlavně hezky česky. Kabáti, malá dáma. Krištof a Inzera. A tohleto trio. Lucie Bílá, Petr Muka, Kamil Střihavka. Bude teda silná hodina. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. Hrajeme vám hezky česky. A za 4 minuty a kousíček už bude 10. Rádio
1: Blaník. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 27 až 30 stupňů, v Polabí ojediněle až na 32. V pátek čekejte až 34. Teď se vydáme na cesty.
4: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
2: Blaník za volantem.
3: Kolona vás přibrzdí na Pražském okruhu, kde přesně ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
5: Kolona na Pražském okruhu se tvoří od Jesenice až k exitu Ořech. Je to směrem na Ruzyni a dochází k blokovému odbavování v tunelech. A s kolonou počítejte také na příjezdu do Prahy po D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete po Pražském okruhu dále směrem na Modletice, počítejte s dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech.
3: Přejeme vám šťastnou cestu a v kolonách pevné nervy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Podvodníci posílají čím dál víc zpráv. Úřady řeší toxiny v kojeneckém mléku. České fotbalisty čeká v Atlantě osudový zápas.
3: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Podvodných zpráv v Česku přibývá. Vedle toho se začaly objevovat i podezřelé weby, některé se přitom vydávají za portál dopravy. Je tedy pravděpodobné, že podfukáři sbírají přihlašovací údaje. Jak nenaletět, poradí mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
8: Na portál dopravy je možné přihlásit se pouze přes adresu doprava.gov.cz. To přihlášení nikdy neprobíhá zadáním SPZ anebo čísla řidičského průkazu. Vždy je možné přihlásit se pouze pomocí prostředků identity občana, mobilním klíčem e-governmentu, bankovní identity a podobně.
3: Vždy je proto potřeba si překontrolovat adresu webu, nikdy nic do počítače také nestahovat. Úřady v Česku zaznamenaly 25 podezření na zdravotní potíže z kojeneckého mléka. Týkalo se to toxinu, který se tam objevil. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Na případ upozornil server Seznam zprávy. Podle Světové zdravotnické organizace se od prosince 2025 objevilo na 150 případů v 99 zemích světa. Nehoda tří kamionů u Nového Města na Královéhradecku uzavřela D11. Provoz stojí na 70,5 kilometru obousměrně. Nikdo se ale naštěstí nezranil. Na místě zasahují záchranáři a policie odklání dopravu na objízdné trasy.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Čeští fotbalisté chtějí v klíčovém utkání o postup s JAR uhrát první body na mistrovství světa. Původní porážce s Koreou a těžkým třetím soupeřem z Mexika potřebují zvítězit. Trenér Koubek připustil změny v základní sestavě. Utkání začne v 6 večer a zápas bude možné sledovat třeba i na velkoplošných obrazovkách v Kolíně, Liberci anebo u jezera Most. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý.
6: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. 10. hodina už klepe na dveře. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku je tady Samira a jak už Monika říkala, dneska bude fotbal, takže to bude zase takové fotbalové. No a pak se taky vrhneme na hokej v této hodině. Podíváme se do Litvínova, kde je teď veselo. Tohle jsou Kabáti a Malá dáma. A krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Krištof a inzerát na Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A protože běží mistrovství světa ve fotbale a dneska hrajeme s Jihoafrickou republikou, tak se Samča věnuje celý tento týden fotbalu. Konkrétně těm termínům, které všichni používáme, a ona objasňuje, kde se vlastně vzali. Třeba takový...
3: Prešovský beton je výraz, který se používá hlavně v českém a slovenském fotbalovém prostředí pro označení extrémně tvrdé, nepropustné obrany. Původ má ve slovenském klubu FC Tatran Prešov, který byl zejména v 60. a 70. letech známý velmi důraznou defenzivní hrou. Soupeři si stěžovali, že přes obranu Prešova prostě nejde projít a začalo se jí přezdívat právě prešovský beton. Výraz navazuje na fotbalový pojem beton, neboli hrát beton, tedy zatáhnout se dozadu, soustředit se hlavně na obranu a bránit výsledek za každou cenu. Když tedy komentátor řekne, domácí po vstřeleném gólu postavili prešovský beton, znamená to, že hráči zalezli dozadu a vytvořili mimořádně pevnou obranu, přes kterou se soupeř nemůže dostat. Je to podobné jako italské catenaccio, tedy závora. To zase proslavil trenér klubu Inter Milan v 60. letech a oba výrazy vlastně říkají to též. Přes nás se dneska prostě nedostanete.
0: No tak doufejme, že přes naše se dneska jeho Afričané nedostanou. Samčo, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Ale zas na druhou stranu na ten Prešov se nedalo koukat, tak kluci, spíš to odevřete, ať je to pěkný fotbal hlavně. Iveta Bartošová, Nekonečná právě teď na Blaníku.

0: plesne. No a právě už dnes by se sem tam mohla objevit nějaká přehánka, v pátek taky. No a v sobotu přijdou bouřky, hlásí to meteorologové. Hlavně teda v Čechách. Budou poměrně intenzivní, ale moc dlouho to trvat nebude, takže zas tolik nenaprší, tolik se ta příroda nezaleje. Já vždycky říkám, že když je takovéhle vedro, tak je každý déšť, aspoň i ten nejkratší dobrý, takže tomu držím palce. Za chvilku Sandra Elani a taky Shaken Stevens. You Drive Me Crazy na vlnách Rádia Blaník. Hezké dopoledne.
1: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Baumax slaví 10. narozeniny.

0: relax.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.

0: 调个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
0: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.

0: Těšíme se na vás.
1: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
2: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.

0: Shakin' Stevens na vlnách Rádia Blaník přesně v 10.40. Všichni teď žijou fotbalem, ale my se podíváme na hokej. Protože už je to pravda, hokejový Litvínov bude pokračovat. Před krachem ho zachránila aktivita hokejových legend v čele s Jirkou Šlégrem, který včera ohlásil, že nová společnost Hokej Litvínov AS, kterou založil Guma s Robertem Kyselou, převzala 71% akcí celého klubu.
1: Já prostě ještě vzpomenu, co zatím je, kolik práce zatím je, co jsme vlastně museli podstoupit a nakonec teda jsme na té cílové čáře opravdu doběhli včas, takže i přesto, že to máme všechno před sebou, tak samozřejmě jsem strašně rád za nás, za všechny, ne za sebe, ale za celý Litvínov, region a všechny, co nám fandějí, protože samozřejmě nikdo jsme si nepřáli, aby ten klub padnul, takže samozřejmě euforie je ve mně spousta.
0: Já myslím, že Ivan Hlinka by měl radost. Tak zdravíme do Litvínova, držíme palce do příští sezóny a budeme si dál hrát. Za chvilku Petr Kolář a Vyznání na Blaníku.
2: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
3: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Vše pro vaší grilovačku pořídí.

0: a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
0: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Dobrý den, na stránkách Rádia Blaník pro vás máme podcast Dyton dlažby ploty. A v tom 10. dílu si povídáme o pracovní síle ve stavebnictví. Jak náročné je vyškolit nové zaměstnance a jaký vliv na ně mají moderní technologie. Uslyšíte na adrese radioblaník.cz.

0: Michal David, hvězda Konopiště, chtěl bych žít tak, jak se má, na vlnách Blaníku. Hrajeme vám hezky česky a budeme v tom pokračovat. Takže nám v následující hodině zaspívá třeba Anna K.
1: A já to začínám chápat.
0: Taky Michal Prokop se skupinou Framus 5.
2: Prásnou ulicí na kolej.
0: Jo, to tenkrát ještě rostly holkám vlasy, to bylo před tím Vejbuchem. A Gump, písnička pro psa, který naučil lidi žít.
3: Vždycky, když život je pes a ty se začínáš bát.
0: Lék je jasný, když je život pes, nalaďte Blaník, hrajeme vám hezky česky. A snažíme se, aby tady byla pohoda. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už bude 11.
4: Rádio Blaník. Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: Tak já jdu, miláčku.
11: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
10: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
11: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
10: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
11: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
12: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
13: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes nás čeká počasí bez srážek a další oteplování. Bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 27 až 30 stupňů, v Polabí ojediněle až na 32, zítra až na 35.
14: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
12: Blaník za volantem.
13: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu, kde přesně ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
15: Kolony se tvoří na Pražském okruhu od Zbraslavy až k exitu Ořech, dochází k blokovému odbavování v tunelu. S kolonou počítejte také na příjezdu do Prahy po D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech.
13: Zpozorněte na Kutnohorsku ve Vrše, boural tam kamion s osobním autem a provoz je tu omezený. Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
16: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
12: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: O kartičku pojištěnce je možné žádat online. Červený jmenoval nového ředitele Krnapu. Tenista Macháč si blížící se Grand Slam nezahraje.
19: Rádio Blaník.
18: Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Digitalizace usnadňuje čím dál víc běžných záležitostí. Třeba o nový průkaz pojištěnce je možné požádat i online bez návštěvy pobočky. Jakým způsobem to už vysvětlí mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová?
19: Ztrátu, poškození nebo odcizení modré kartičky, neboli takzvaného průkazu pojištěnce, je třeba oznámit své zdravotní pojišťovně. Nový průkaz vám v případě VZP vystaví bezplatně zhruba do 3 týdnů. Než vám bude doručen, můžete si na pobočce požádat o vystavení dočasného papírového průkazu.
18: Pojištěnec se pak může u lékaře prokazovat i přes aplikaci Moje VZP. Krkonošský národní park má nového šéfa. Jeho ředitelem dnes ministr životního prostředí Igor Červený jmenoval Petra Moravce. Ten učí na České lesnické akademii v Trutnově a byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku Robina Béniše. Právě toho ministr odvolal z funkce letos v březnu. Požár v hale olomouckých čokoládoven napáchal škodu za 65 milionů. Oheň se podařilo hasičům rychle zlikvidovat. Následný silný kouř ale znehodnotil velké množství uskladněných potravin. Podle hasičů nebyl nikdo zraněn a hořet zřejmě začalo od zářivky. Tenista Tomáš Macháč se letos na letošním Wimbledonu neobjeví. Třetí Grand Slam sezóny vynechá kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Na Instagramu napsal, že v ní musí doléčit trhliny. Zranění paty ho trápí už několik měsíců a limitovalo ho i během Roland Garros. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuji moc, Moni.
12: Pepa Černý
17: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. 11. se blíží, dál si budeme hrát, hlavně hezky česky. Za malou chvilku se tady zastaví taky Petr Slíva, ranní kolega naše hvězda, protože objevil další zlaté české ručičky, tak nám je představí. No a podíváme se taky na fotbal, protože dneska v podvečer budeme hrát proti Jihoafrické republice a budeme všichni fandit jako o život. Petr Kotwald je v tahu. Doufejme, že šance na postup nebude dneska v tahu. Snad ne.

0: Mekyš Birka, možno se ti zdá, možno se vám zdá, že Petr Slíva už všechny české zlaté ručičky objevil, ale není tomu tak, pořád ještě nás může sem tam vzít do nějakého toho uměleckého ateliéru, jako právě teď. Tak jdeme na to. Péťo, my posloucháme.
1: Jsme Blaní.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Eliškou Heslerovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Eliško, odkud jste? Kam jsem se dovolal?
4: Tak já jsem z Velkých Příleb. Nicméně můj výtvarný ateliér je v Uholičkách, což je kousek od Příleb.
3: A o tom výtvarném ateliéru si teď budeme povídat. On se jmenuje Art Alice. To bude asi po vás, co?
4: Přesně tak. Je to po mně, jelikož jsem ateliér v roce 2008 založila. A jelikož sama maluji, tak jsem ateliér pojmenovala po sobě.
3: Já o vás vím, že vy jste nejdříve učila jednu skupinku týdně a pak se to začalo rozrůstat a rozrůstat. Kolik tam toho máte teď? Kolik lidí učíte?
4: Asi nějakých 150 kurzistů, kteří jsou pravidelní, a potom o víkendech nám sem jezdí další lidé z okolních měst a tam už to nepočítám.
3: A to jste na to sama?
4: No, ve většině jsem na to skutečně sama, ale poslední dobou už se snažím přibírat další lektory, abychom mohli vlastně učit více skupin najednou.
3: A co všechno učíte vy sama teda?
4: Tak já sama učím kresbu a malbu, učím jak právě děti, dospělé, tak i seniory. A teďkon nově k tomu si přidáváme druhý ateliér, což je Splash Art, kde už budou tvořit vlastně už pomocí mých dalších lektorů.
3: Co to znamená Splash Art?
4: Splash Art to bude ateliér akční malby, která je poslední dobou velmi populární, jelikož ji může dělat opravdu každý a tvoří se pomocí různých kivadel, střílení na balónky, barva se rozproskává na zdech, na stropech a je to opravdu, opravdu velmi šílené.
3: To se asi může opravdu realizovat úplně každý.
4: Přesně tak. Opravdu se může realizovat každý a je to vhodný právě i jak pro malé děti, tak dospělé a opět zase i pro seniory.
3: No je vidět, že neustále rozšiřujete, protože nedávno jste otevírala taky keramiku, je to tak?
4: Je to tak. Nedávno jsme přidali ještě keramiku, sama jsem se ještě šla vyškolit jako na lektora keramiky, jelikož poptávka v okolí byla, a tak jsem ráda, že můžeme takhle vyhovět více klientům.
3: A když se k vám přihlásím na keramiku, tak co všechno se naučím?
4: Tak naučte se především základy, můžete se naučit pracovat s plátem, můžete se naučit šňůrkování a samozřejmě taková ta modelace figury a můžete si vyrobit i nějakou vlastní užitou keramiku, jako je hrneček, talířek a podobně.
3: Tak a kdyby někdo teď pojal podezření, že se nutně k vám musí přihlásit, tak co mám pro to udělat?
4: Tak určitě budu ráda, pokud by se nám ozval na e-mail kurzy@artelis.cz.
3: A vy máte taky internetové stránky, že jo? Kdyby to člověk nenašel.
4: Máme internetové stránky, ano, artelis.cz a nově máme i splashart.cz. A také se už objevujeme na Instagramu Eliška_Artelis, anebo dokonce i na TikToku, kde máme art_Elis, tak tam jsme také.
3: Tak Eliško, já se s vámi teď rozloučím, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří. Naslyšenou.
4: Děkuji, děkuji, naschledanou, mějte se krásně, hezký den.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: A zase se to Péťovi povedlo, moc krát děkujeme. A protože jsme Blaník a hrajeme hezky česky, tak tohle je Anna K.

0: To je krása. Psal se rok 1977, když kanadský fenomén Dan Hill naspíval tuhletu písničku, tak ji napsal spolu s Barry Mannem. No a nedlouho potom se stalo to, že si sednul Zdeněk Borovec, zamyslel se, vzal si papír, tušku a napsal...
1: Stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých...
0: Obě ty verze jsou krásné. Ale my prostě víc rozumíme téhle. A navíc božský Karel. No, tak je to rok 1977, kdy vzniknul originál, který jsme si dali na Blaníku. Za chvilku Rockset, Michal Prokop a Framus 5, já zbožňuju. A taky Gump, Život je pes.
2: Sluníčkové léto.
3: Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
2: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
3: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
2: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
3: a vyhrajte peníze na ruku.
2: Možná i rovných 100 000 korun.

0: Od nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
1: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-podebrady.cz.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Barvy jsou stále, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
6: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. I nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz

0: skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

0: dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

0: Život je pes. Doufejme, že tohle si nebudeme říkat dneska večer.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Dneska budeme fandit našim. 18 hodin, tedy v 6 večer, to začíná Česká republika, Jihoafrická republika. Bude to velké utkání, druhé na mistrovství světa pro nás na tom letošním. Vzpomínáte si, když se v Jihoafrické republice konalo naposledy mistrovství světa? Už je to 16 let. No a já myslím, že nejvíc vám to připomene tenhle zvuk. Vuvuzely, to byla otrava. Dané, je tady Dan Rumpík, náš programový ředitel, to byla otrava, viď?
2: No ale prostě k tomu roku 2010 to patří. Je to krásná vzpomínka, ale ano, tehdy to byla otrava.
0: Byla. Celé ano, zápasy ano. Znělo jenom tohle, to je tak, když jsme u komárů někde. No každopádně k tomu mistrovství patří taky tahle písnička. Shakira Waka Waka. Ona naspívala písničku i k tomu letošnímu mundialu. Uvidíme, jak to dneska dopadne. No, Jihoafrická republika je 60. v žebříčku FIFA, my jsme 40. To znamená, že máme 20 míst náskok, řekněme, ale nemusí to vůbec nic znamenat. To úvodní utkání jsme prohráli jak my, tak Jihoafrická republika. Měli jsme evidentně oba silnější soupeře, než jsme byli my. A mě zajímá, Dané Rumpíku, protože ty nejenom, že jsi programový ředitel, ale taky jsi největší znalec fotbalu v celém tomto domě. Tak mi řekni, jak to dneska vidíš?
2: No, oba dva ty zápasy, jak náš s Jižní Koreou, tak vlastně zápas Jihoafrické republiky, potvrdil to, jak to v tom žebříčku vypadá. To prostě si musíme říct, že jak Mexiko bylo mnohem výš, než byli Jihoafričané, nebo než jsou Jihoafričané, tak u nás platilo to samé s týmem Jižní Koreje, který vlastně v tom žebříčku taky je poměrně jako o dost výš než my. Já jsem optimista. Myslím si, že pro nás, pro fanoušky, je ta situace vlastně taková trošku lepší, než byla 20 let zpátky, kdy my jsme na úvod šampionátu porazili Spojené státy americké, tuším 3-0, jestli se vzpomínám. A všichni byli optimističtí a říkali, teď budeme hrát s Ghanou a vůbec o tom týmu nic nevíme a ty africké týmy nejsou úplně jako nejsilnější, nebo minimálně tehdy v tom roce 2006 to ještě platilo. A potom to překvapení, když nás Ghana ale opravdu přejala 2-0 a nebýt Petra Čecha, tak ten výsledek byl ještě diametrálně odlišný. Takže teď si myslím, že ta očekávání nejsou taková, že naši můžou vlastně překvapit, byť víme, že ty body musí mít, aby vůbec byla nějaká šance na postup, protože co se týče toho posledního zápasu s Mexikem, to bude hodně těžké na Azteckém stadionu, ale jsem optimista, 2-1.
0: Dobře, já tipuju 3-1, že vyhrajeme. Jo? Budu taky optimista. No. Věřím Patriku Šikovi, že dá aspoň dva fíky dneska. Dva banány, že tam pošle. Dané a vyvážení posluchači, já mám pro vás ještě jednu zprávu. Ten dnešní zápas bude opravdu historicky unikátní, protože to bude teprve druhé utkání v historii mistrovství světa ve fotbale, které odpíská ženská rozhodčí.
2: Opravdu?
0: Ano, nás dneska bude pískat Američanka paní Pencová. Takže bude tam takový ženský dotek, řekněme.
2: Ano.
0: Třeba bude pískat míň faulů nebo víc, uvidíme.
2: Takže kluci, úsměv, žádná sprostá slova.
0: Přesně tak.
2: A učesat.
0: Budeme držet palce. Dane, moc děkuju, měj se hezky.
2: Já děkuju za málo.
0: Posloucháte Blaník a za chvilku Ricky je povedej.
1: Petr platí vaše účty. Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympik.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Ludka Bílá.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
5: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
11: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
12: Byt 2 plus 1 v Kamenickém Šenově na Českolipsku za 2 miliony 170 tisíc korun, stavební pozemek v Růžďce u Vsetína za 2 miliony 396 tisíc 300 korun, byt 2KK v Čelákovicích na Praze Východ za 4 miliony 990 tisíc, rodinný dům v Dlouhé Loučce u Svitav za 6,25 milionu a byt 3 plus 1 v České Lípě za 3 miliony 930 tisíc korun.
11: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
13: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
17: firmanazážitky.cz.
18: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
19: Slyším, Tatart nákupy?
18: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
19: To je mazec.
18: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Legendární zdivočelá země, Karel Černoch a sen kaubojů na vlnách Blaníku. A v tomhletom trendu českých písniček my budeme pokračovat, a to naplno, protože je před námi Česká hodinka a s ní Marek Ztracený.
1: To se mi líbí a každou další...
0: To taky líbí, doslova je to paráda.
1: Je to paráda, lehnout si na zára.
0: A zaspívá i Václav Neckář tu písničku z Básníků.
2: Hurá přes překážky, hlavně ať nám vyjde krok.
0: Krok nám vyjde, bude to Česká hodina jako víno. Před námi je počasí, doprava, zprávy. Hrajeme vám hezky česky a za 5,5 minuty už bude poledne.
3: Rádio Blaník.
4: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: Léto je tady.
6: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
5: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
6: s českými písničkami a dětskými interprety.
5: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
7: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
8: Kdo je tam?
9: Soudní exekutor.
8: Nejsme doma.
9: To máte pravdu, už nejste doma.
10: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
11: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Rádio Blaník, počasí.
14: Rádio Blaník.
15: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně místy polojasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 30 až 33 stupňů. V Polabí ale může být místy až kolem 35. Tolik o počasí, teď jsou na řadě dopravní informace.
16: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
5: Blaník za volantem.
15: Na dálnici D10 na prvním a půltém kilometru směr Turnov zasahují záchranáři u bouračky osobního auta. Počítejte tu s omezením. Na Kutnohorsku ve Vrše boural kamion s osobákem. Očekávejte tu možné potíže. Na dálnici D1 na 70. kilometru směr Praha stojí porouchaná dodávka, taky tam hlavně nepřehlédněte. A podobný problém hlásí taky dálnice D8. Na 17. kilometru ve směru na Drážďany stojí na vozovce odstavené nákladní auto s defektem. I tady raději dejte nohu z plynu. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete. A teď už jsou na řadě zprávy s Dominikem.
17: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Riziko otrav jídlem v horku roste. Šéf hnutí STAN se setká s prezidentem. Naše volejbalistky utrpěly další porážku.
5: Blaník.
19: Hezké poledne, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
20: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupu, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
19: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladicích taškách. Prezident Petr Pavel má zhruba za půl hodiny přijmout předsedu STAN Víta Rakušana. Tématem jednání na Pražském hradě by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. O schůzku podle hradu požádal šéf Starostů a nezávislých. Plánované omezení tramvají přes náměstí Svobody v Brně se zatím odkládá. Bude se jim zabývat až nové vedení města, které vzejde z podzimních voleb. Řekl to radní pro dopravu Petr Kratochvíl, když převzal petici proti omezení od iniciátorek ze strany Zelených. České volejbalistky v Lize národů s Američankami jednoznačně prohrály. Stříbrným medailistkám z olympiády v Paříži podlehly 0-3. Na druhém turnaji elitní reprezentační soutěže na Filipínách tak zaznamenali druhou prohru. Včera nestačili na světové jedničky z Itálie. V pátek se utkají s Japonskem. Tolik zpráv právě Rádia Blaník a vracím slovo Pepovi.
0: A já moc děkuju, Domi.
21: Pepa Černý
22: na Rádiu Blaník.
0: Krásné poledne, přátelé, pokud obědváte, přeji vám dobrou chuť. Já vám budu servírovat pouze české písničky, protože je před námi česká hodinka. Za chvilku budeme přát k velkým kulatinám, jednomu mému oblíbenci, taky parťákovi. A v této hodině dorazí taky kolegyně Ivalecká a ta nám určitě přinese nejen dobrou náladu, ale taky nějakou zajímavost. Hana Zagorová, Studánko stříbrná, to je první písnička této hodiny. Krásné poledne s Blaníkem.

0: a Beatles, Ringo, George, Paul, John. A právě Paul McCartney má dneska narozeniny, 84. Paule, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. A chceme ještě spoustu muziky. Já totiž vím, že Paul McCartney skládá jednu písničku denně. Vždycky ráno vezme kytaru nebo sedne ke klavíru a něco složí. Někdy se to povede lépe, někdy hůř, ale pořád píše. Tak Paule, ještě jednou, všechno nejlepší. No a víte, kdo má dneska kulatiny? Dneska má 60. Fanánek.
1: Takhle to budou kulatiny.
2: No jasně.
1: Bude oslava.
2: Hele, já to nebudu nijak slavit, jako významně uděláme tu knihu právě k 60. přímo jako fanánkovskou, kde budou právě i ty věci, které nejsou v sestrách, což jsou Šmoulové, což jsou začátky vlastně chození do Orlíku, první koncerty, které jsme dělali, jsou tam po Kondři a jsou tam víc věci ze života, jako i ty historky z vysoké školy plus další. Takže uvidíme, no zatím toho máme hodně, uvidíme, jaký objem bude ještě únosný, protože těch věcí je strašně moc za tu dlouhou dobu.
0: Takže vychází knížka k 60. Lou Fanánka Hagena. Přátelé, já když jsem zařval Fanánek, tak jsem chtěl zatleskat, jo. Ale splet jsem si čudlík, no, tak jste slyšeli, jaké to bylo, když byl Fanánek mým parťákem. Františku, já ti přeju všechno nejlepší, taky, ať je ještě hodně koncertů Tří sester, hodně písniček a hlavně pevný zdraví. No a vám všem, kteří jste teď za volantem a hlavně vám, kteří jste řidiči z povolání, to znamená všem řidičům autobusů, řidičkám autobusů, taky tramvají, tramvajačkám, kamionákům, kamionačkám a tak dále, pro vás. Od Fanánka a od Blaníku pianovka.

0: byla krása. Opět Radeček a Moravská filharmonie a písnička Praha. A já vás teďka pozvu na Novojičínsko. Konkrétně na zámek v Bílovci, protože tam už zítra začíná naprosto unikátní výstava, která představí všech 5 korun, korunovačních korun Karla IV. A Zikmunda Lucemburského. Přátelé, to jsou běžně nedostupné exponáty a tahle výstava potrvá tím pádem dlouho, aby to mohli vidět úplně všichni. Ale neodkládal bych to, přátelé, zítra to začíná na zámku v Bílovci na Novojičínsku. Výstava tady potrvá dlouho až do 20. září, ale teda to je opravdu skvost a doporučuji, to je blanický typ jako hrom. Za chvilku Oceán a Ráchel, Karel Zich a Paráda a to všechno předznamenává, že přijde ta, na kterou všichni čekáte. Iva Lecka, posloucháte Blaník. Středočeské aktuality. Přeji vám hezký den. Středočeský kraj investuje 75 milionů korun do nákupu 3 nemovitostí. Nové zázemí tak získají sociální služby v Mladé Boleslavi, zdravotně znevýhodněné děti na Kladně a kraj kupuje i budovu střední školy v Příbrami. Radního pro oblast investic a majetku Roberta Pechy se ptáme, proč se kraj rozhodl jít právě cestou nákupu hotových objektů na místo vlastní výstavby.
1: Důvod je jednoduchý. Je to rychlé, efektivní a hospodárné. Například v Mladé Boleslavi kupujeme rodinný dům, kde pořízení jednoho lůžka pro klienty chráněného bydlení vyjde na polovinu toho, co by stála nová stavba. Nakladně zase moderní byt umožní dětem okamžitě opustit klasický ústavní režim a žít v běžném rodinném prostředí. Chceme, aby správa krajského majetku měla jasný lidský rozměr a pomáhala tam, kde je to nejvíc potřeba. Navíc se nám podařilo vyjednat s ohledem na situaci na trhu příznivé ceny těchto nemovitostí.
0: Já ještě dodám, že největší část celkové částky, konkrétně přes 54 milionů, míří do Příbrami. Kraj tady odkoupil budovu střední školy, kterou dosud pouze pronajímal, což umožní její další rozvoj a snazší investice do oprav. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky.
2: Středočeské aktuality. Aktuality.
3: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: S Dormem zvládá.

0: vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. Svozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
5: Podívej se mi do očí.
6: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Na pláži u moře,
9: ve stínu Eiffelovky,
8: anebo na dovolené v Tatrách.
9: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
8: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: znám někoho, kdo si pořád jenom čte. Je to Iva Lecká.
1: Protože co? Knížky jsou nejvíc. Knížka já nevím, že kámoš, to nikdo nechápe. No, knížka je nejlepší přítel, až po psovi teda.
0: Představ si, že v Japonsku mají dokonce automaty na knížky.
1: No to my tady máme, ale taky.
0: No my hlavně máme teďka v České republice unikát, protože v Humpolci otevřeli úplně první špekáčkomat.
1: Špekáčkomat? No. A jak to souvisí s knížkama?
0: No je to taky automat.
1: No tak promiň, jako, ale ty se bavíš o knihách. U knih se nejí, že jo? A ty začneš o špekáčku.
0: Ale u nás nejsou automaty na to. U nás jsou knihobudky.
1: No,
0: jsou zadarmo knížky.
1: No dobře, tak od knížek to evidentně není tvůj jaksi šálek.
0: Jasně, pojďme k těm burstům. Přátelé, je to v Humpolci. Je to úplně první špekáčkomat u nás v České republice. Možná na světě, kdo ví. A co se tam dá koupit? Dá se tam koupit špekáček, klobása, utopenec, paštika nebo vepřové maso ve skle. Otevřel to jeden pivovar, vzhledem k tomu, že to je v Humpolci, jak asi jasné, který. Klidně může něco poslat, budu za to rád. A Ivuško, chtěl jsem se tě zeptat, prosím tě, v jaké zemi bys řekla, že je nejvíc automatů vůbec na světě?
1: V jaké zemi?
0: No.
1: Jo, tak to nevím.
0: Jako hustota automatů.
1: A jako jakých automatů? Jakýchkoliv,
0: prodejních automatů.
1: Tak to já bych řekla, že v Americe teda.
0: Ne, je to právě Japonsko. Tam je opravdu, no, a většina z nich je 24 hodin denně, to je ostatně i ten humpolecký špekáčkomat a dá se tam koupit úplně všechno, včetně hranolek, pici nebo čerstvého ovoce, horká polévka nebo ledová limonáda, potom taky je tam taky taková specialita, jmenuje se to gachapon a to jsou automaty na mince, ze kterých po otočení páčku vypadne plastová kapsle s náhodnou sběratelskou figurkou. Jo, to není úplně pro tebe, chápu.
1: Mě už svítily dolary ve očích, automat na mince.
0: Ne, jakože se tam hází mince.
1: No právě,
0: to se musí říct, a víš proč? Protože ten humpolecký špekáčkomat, ten je jenom na karty.
1: Jo, takhle, to je mi jedno. Ale automat na mince, to se mi líbí, jo. Hodíte 20, vypadne 50 koruna. To beru, tak kdo s tím začne první?
0: Prosím tě, říká se tomu výherní automat a už se to zakázalo. Měj se krásně. Přátelé, zítra je den velkého juchu, ale Iva je tady už teď.
2: Víkend se skupinou Kex.
3: Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
2: Skupina Kex hraje už 45 let.
4: Teď už vím, že žádná nechce sít.
3: A my pro vás máme dárek. Po celý víkend vám budeme rozdávat lístky.

0: skupinou Kex. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
4: Bila. To dobré začíná u nás.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Zavratné mega slevy!
1: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
14: Každý spíme jinak. A ať už pro svůj interiér potřebujete jakoukoliv postel, řešení vždy najdeme. V Prospánku máme přes 100 modelů postelí. Čalouněné, dřevěné i s úložným prostorem. Přijďte si vybrat tu svoji do prodejen Prospánek nebo na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Dobrý den, na stránkách Rádia Blaník pro vás máme podcast Dito na dlažbě ploty. A v tom 10. dílu si povídáme o pracovní síle ve stavebnictví. Jak náročné je vyškolit nové zaměstnance a jaký vliv na ně mají moderní technologie. Uslyšíte na adrese radioblaník.cz.

0: Křídla iluzí a Václav Neckář na Blaníku. Krásný dobrý den, 13. hodina před námi. Za chvilku odpoledne na Blaníku a Michal Tučný. Taky divokej byl.
1: Vždyť já jsem do tebe blázen, vstalej, nenech mě čekat.
0: A motýly.
1: Jasaď mi na chvíli.
0: A mandraže. Za 6 minut bude 13 hodin, za chvilku počasí, doprava a zprávy.
2: Rádio Blaník.
3: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Zámek v Lešanech v Posázaví vás zve na nově otevřenou prohlídkovou trasu Šťastný život v secesi. Ne s průvodci, ale s oživlými obrazy. Další okruh představí největší záhady a tajemství světa s výjimečnými exponáty a multimédií. Pro děti zábavné hledání tajemných symbolů v parku. Otevřeno denně, kromě úterý, až do 28. září. www.zamek-lesany.cz.
7: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
8: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
9: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Až postupně během dne může být spíše polojasno. Teploty zítra v maximech vyšplhají vysoko. Naměříme až 35 stupňů, a to hlavně v Polabí. Foukat pak bude slabý vítr. O počasí je to všechno, teď je tu doprava.
10: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
3: Blaník za volantem.
9: Na dálnici D10 na prvním a půltém kilometru ve směru na Turnov zasahují záchranáři u bouračky osobáku. Počítejte s omezením. Komplikace hlásí taky dálnice D5 před Prahou. Na druhém kilometru směrem od Plzně na Prahu došlo ke střetu osobáku s vozidlem záchranářů. Na místě je částečně blokovaný provoz, přerušovaná kolona má zhruba 7 kilometrů. D5 hlásí problémy i o kousek dál, pokračuje Martina z dopravního centra ŘSD.
11: 10 minut naberete v úseku dopravního omezení na D5 na Plzeň mezi 28. a 32. kilometrem.
9: Dávejte tam proto velký pozor. Tolik doprava, na řadě jsou zprávy.
10: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Korunovační klenoty budou opět k vidění. V Plzni přibyla stanoviště pro sdílená kola. Tenistka Nosková v Berlíně pokračuje dál.
2: Rádio Blaník.
13: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Na Pražském hradě si budeme moci na podzim opět prohlédnout korunovační klenoty. K vidění budou pro veřejnost od 18. do 28. září. Klenoty letos doplní také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup bude zdarma. Sezóna letních táborů se blíží. Každoročně tam stráví část prázdnin více než 200 000 dětí. Nejdůležitější je vždy jejich bezpečnost a proto je důležité tábory hlásit příslušné hygienické stanici. Více už řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
14: Právě včasné nahlášení tábora hygienické stanici je důležitým předpokladem pro rychlou a koordinovanou reakci. Kontroly se zaměří nejen na hygienické podmínky a kvalitu stravování, ale také na personální zajištění a připravení organizátorů řešit mimořádné situace.
13: Dále také na zásobování pitnou vodou nebo zdravotnické zabezpečení. Sdílená kola v Plzni využívá čím dál více lidí. Za 3 měsíce fungování mají už přes 32 000 stálých zákazníků. I proto došlo k rozšíření cyklistických stanovišť, kde vznikla, prozradí mluvčí města Barbora Hajková.
15: Nová nebo posílená stanoviště vznikla v Liticích, Černicích, Újezdu a Křimicích. V Račicích a Hradišti aktuálně probíhá povolovací proces a nová stanoviště budou zprovozněna v nejbližší době. Rozšíření sítě umožní lepší dostupnost sdílených kol a větší flexibilitu při plánování cest.
13: Průměrná výbujčka kola trvá 14 minut. Tenistka Linda Nosková na travnatém turnaji v Berlíně postoupila do čtvrtfinále. Francouzku Diane Parryovou porazila 6-2, 6-2. V německé metropoli se dnes představí také Karolína Muchová, která se střetne s vítězkou loňského Australian Open Američankou Madison Keysovou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Iva.
16: Iva Lecká
12: na Rádiu Blaník.
0: Krásný dobrý den, tak se nám ten týden hezky přehoupl do své druhé půlky. Taky den se nám přehoupl do své druhé půlky a na Blaníku startuje odpolední vysílání. I tady nabídneme spoustu zajímavostí a oblíbených rubrik. No a k tomu samozřejmě pohodové písničky, které máte rádi. A hned v úvodu vás vezmu na zámek v Lešanech na Benešovsku, tak zůstaňte s námi. Dobrý den.

0: Michal Tučný na Blaníku a poslední kovboj. A teď jedna novinka. Zámek v Lešanech na Benešovsku se úplně poprvé otevřel návštěvníkům. Co je tam k vidění, nám teď poví manažer zámku Petr Lukas.
1: První patro zámku je úplně nově zpřístupněné poprvé v historii a představuje expozici Šťastný život v secesi. Ta je výjimečná nejenom soukromou sbírkou Zdeny Mudrákové ze Zlína, která je největší moravskou sběratelkou módy se zaměřením na secesi, ale také oživlými obrazy, které nahrazují klasické průvodce, a obrazy představují významné osobnosti z historie zámku, ale i služebnictvo a návštěvy. Věříme, že tím, že se výstavy dostanou do povědomí, takže návštěvnost raketově vzroste.
0: Jo, tak tím jsem si jistá, je to lákavá nabídka. Ještě dodám, že rekonstrukce zámku trvala dlouhých 30 let, tak moc gratulujeme. No a já myslím, že i naši blaničtí krajánci se tam létě poprvé zastaví. Za chvilku na Blaníku fotbal, ale teď se podíváme za Krištofy, je tu srdce bít.

0: Vstávej, Dominiku, vstávej.
1: Já jsem čekal, vstávej, semínko holala.
0: A to taky není špatné. Tak pojďme. Vstávej, semínko holala. A jak to pokračuje? Bude z tebe?
1: Fiala.
0: No, správně, no, tak vidíš. Ježišmarja. No, jsi šikovný, člověče. A co víš o fotbale? Povídej.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Začneme komplikací pro český tým. Levý obránce David Jurásek si podle serveru infotbal.cz poranil stehenní sval a reprezentaci na mistrovství světa už nepomůže. 25-letý hráč Slávie vypadl z kádru jen pár hodin před druhým zápasem národního týmu na šampionátu proti Jihoafrické republice. Trenér Miroslav Koubek dříve na předzápasové tiskové konferenci uvedl, že chystá změny v základní sestavě a jednou z nich mohlo být i nasazení právě Juráska na levý kraj místo Jaroslava Zeleného, který odehrál celý duel s Koreou. Klíčové utkání Česko-JAR začne v Atlantě netradičně v pravé poledne tamního času, u nás tedy v 18 hodin. Naše mužstvo potřebuje zvítězit, jinak by se mu velmi vzdálil postup do vyřazovací fáze. Zápas bude jako hlavní rozhodčí řídit Američanka Tori Pencová. Ta se stane teprve druhou ženou v historii, která jako hlavní sudí povede utkání na mužském mistrovství světa. A jaké další zápasy jsou na šampionátu? Na programu v 9 večer našeho času má začít duel Švýcarsko, Bosna a Hercegovina, o půlnoci pak utkání Kanada-Katar a ve 3 ráno se proti sobě postaví Mexiko a Jižní Korea. Tolik fotbalový speciál, další vysíláme zítra ráno.
2: Fandíme našim.
3: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Rádiu Vlna. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.

0: iTvořit. Perfekta-podebrady.cz.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
3: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
2: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
3: A kde jsi je sehnal?
2: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
3: S natíráním končím. Jedu hned.
2: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
3: www.impregnace-soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Baumax slaví 10. narozeniny.
6: 10

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Nemáme ani moře, ani velehory.
8: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
9: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
8: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
9: Zlaté české ručičky u nás na Blatí.

0: zvládnu jít dál, no my bez vás nezvládneme jít dál, my jsme strašně rádi, že vás máme. A já pro vás mám teď jeden zajímavý tip na sobotu. Horský rezort Dolní Morava totiž zahájí léto velkou akcí pro celou rodinu. Co vás tam čeká, to nám teď poví za organizátory Šárka Braunerová.
1: Těšit se můžete na Lucku z kouzelné školky, populární K-pop hrdinky nebo Lilo a Stitch se svou hudebně zábavnou show. Program doplní TikTok Dance Workshop, magická bublinková show, soutěže o skvělé ceny a bohaté doprovodné aktivity. Vstup na akci je pro všechny návštěvníky zdarma. Den zážitků na Dolní Moravě. Začínáme v sobotu 20. června od 13 hodin. Více info a kompletní program na www.dolnimorava.cz.
0: Tak děkujeme a já přihodím ještě www.radioblaník.cz. I tam je spousta zajímavých tipů a informací. Tak se tam taky mrkněte. No a my se vracíme k písničkám.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Housebrand Café per favore?
6: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
13: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz. Senkor.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
15: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
16: Dnes večer se z televizí Seznam podíváte na Kampu, konkrétně do bytu Holanových, kde si jejich děti Eva a Honzík z modelíny vytvoří dvě rozkošné chobotničky. O dobrodružství a zábavu pak nebude nouze. Chobotnice z druhého patra začínají na televizi Seznam už dnes ve 20 hodin a 10 minut.

0: úplně vidím pláž, koktejl, ležím na lehátku a je mi dobře. No jo. Bylo by to hezké, ale ne, ne, ne, ne. Sloužím lidu. Ne, mě je dobře tady, já tady mám zapnutou klimatizaci, já jsem spokojená, mám tu kávu, mám tu hezké písničky, nic mi nechybí. Tak přátelé, k těm písničkám za chvilku Petr Kolář. Taky Lucie Bílá.
1: Každá bouře, co se přežene.
0: A Keksáci, a ty budou slavit a budou i na Blaníku, k tomu řeknu víc. Třináctá hodina tu bude za 7 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Radio
2: Blaník. S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
3: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bylabil.cz.
6: Jde na vás jaro? Na nás taky.
7: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
11: Svítí.
12: Svítí.
11: I na síti všech sítí.
12: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
11: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
12: Blaník na Facebooku a Instagramu.
13: Radio Blaník, počasí. Radio
14: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám rozhodně budou hodit sluneční brýle. Čeká nás jasná nebo skoro jasná obloha, až odpoledne může být místy spíše polojasno. Teploty ale vyšplhají vysoko, teploměr ukáže 30 až 33 stupňů a v Polabí může být až 35. O počasí je to všechno, míříme na silnice.
15: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
13: Blaník za volantem.
14: Na dálnici D5 na 2. kilometru směrem z Plzně na Prahu došlo ke střetu osobáku s vozidlem záchranné služby. Na místě je částečně blokovaný provoz, přerušovaná kolona má zhruba 7 kilometrů. Možné problémy pak čekejte na trase z Chomutova na Prahu na obchvatu Slaného. Vytvořila se tu asi 1,5-kilometrová kolona a kolonu čekejte i na příjezdu do Prahy po D8. Podrobnosti má Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
16: 20 minut po pojíždí řidiči na dálnici D8 před Prahou od 9. kilometru.
14: Obrňte se proto trpělivostí. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
13: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
17: Aktuální přehled každý den.
13: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Česko má novou veřejnou ochránkyni práv. Metnar odvolá šéfa Ústavu jaderné ochrany. Kolem Ploučnice vznikla rezervace. Hezké odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Funkce veřejné ochránkyně práv se dnes ujala Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury. Nahradila Stanislava Křečka. Jeho šestileté funkční období sice skončilo už v únoru, v úřadu ale setrvával do složení slibu nástupkyně. Ministr vnitra Lubomír Metnar odvolá ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany. Tomáš Dropa ve funkci skončí kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Spolupráci s lidmi z Pekingské vojenské akademie označil ministr Metnar za bezpečnostní riziko. Situaci chce probrat se zpravodajskými službami. V Česku vznikla nová chráněná přírodní rezervace. V HKO Kokořínsko-Máchu v kraji se nově chrání území s přirozeně meandrující řekou Ploučnice a jejími přítoky. Jak je daná lokalita velká, říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
19: Má rozlohu 283 hektarů a je jedinečná tím, že se tu řeka volně klikatí krajinou a každoročně zaplavuje přilehlou nivu. Slouží tedy jako přirozená protipovodňová ochrana pro nedalekou českou lípu.
18: Domov tu má také řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Karlovy Vary schválily pravidla pro přidělování městských bytů ve zrekonstruovaných domech. Město bude dávat přednost potřebným profesím, mladším nájemníkům, ale i sociálním případům. Prvních několik bytů se začne přidělovat už letos. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva.
20: Iva Lecká
17: na Rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, bude 14 hodin a za chvilku se s naším krajánkem podíváme do sportovního centra Sladovka v Benešově. Martin Císař s námi bude živě ve spojení. Přidáme samozřejmě i dobrou zprávu se Sárou Dvořákovou a ještě něco navíc. Třeba co vás čeká na Blaníku o víkendu. Tak zůstaňte s námi a začínáme i tuhle hodinu hezky česky.

0: Na Blaníku Lucie Bílá, hezky česky. A Fénix, máme 9 minut po 14. Slíbila jsem, že se spojíme s naším krajánkem.
1: Jedeme za vámi.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A dneska je to Martínek Císař, tak Marti, já tě zdravím a povídej, kde pak tě máme.
3: Krásné odpoledne, hlásí se Krajánek Rádia Blaník, hlásím se z Benešova a mám tady z města pana místostarostu Tichovského. Pane Tichovský, krásný dobrý den.
4: Dobrý den.
3: My se nacházíme v tomto nádherném sportovním areálu, je tady aktuálně něco nového a povězte nám, je areál volně přístupný třeba i veřejnosti?
4: Samozřejmě, můžete sem říct jako veřejnost, ten areál atletický je veřejnosti otevřený denně s výjimkou odpoledních dvou hodin, kdy tady probíhají tréninky našeho atletického oddílu a fotbalistů, takže jinak je přístupný pro veřejnost denně. My ten areál Sladovka postupně rozšiřujeme. V loňském roce jsme dokončili hřiště, je tady pump track, vedle jsme dokončili je tady workout, dokončili jsme lanové prvky, tamhle jsme postavili novou horolezeckou stěnu a je tady v podstatě otevřen nový skatepark.
3: A tohle, na čem tady stojíme, to je vlastně taky nový místo, je to tak? Nebo už je to starší?
4: To místo už je starší, ale ono vypadá pěkně, takže je dobře udržovaný, ale vlastně to byla první věc, která tady byla, pamtrekový hřiště. Potom následoval atletický ovál a tamhle potom dál ty prvky v lese, lanový a pro děti.
3: Vy jste naznačil něco, že chystáte zase další investice. Co byste chtěli do budoucna vybudovat?
4: No tak ještě tady chybí, my tamhle máme v sousedství, máme zimní a plavecký stadion a chybí nám tady otevřený bazén, takže teďka máme nějakou studii na to, že by za atletickým stadionem měl ještě přibýt otevřený bazén pro veřejnost.
3: To je ale obrovská investice.
4: No investice, která čítá zhruba nějakých 120 milionů, je odhad.
3: Teď mi řekněte, kde na to veme město Benešov.
4: Musíme na to vydělat, musíme si na to našetřit a samozřejmě pokud to bude priorita, tak se do toho dáme.
3: Je možné v tomto směru získat i třeba nějakou evropskou dotaci?
4: V tuhle chvíli asi to nevypadá, že by se v Evropě byly dotace na tyhle ty volnočasové věci.
3: Tak ať se sportu a vám daří. Zdravím samozřejmě všechny Benešováky a přijďte se sem podívat, je to krásný areál. Děkuji za rozhovor.
4: Děkuji taky a zvu do Benešova všechny příznivce sportu a volného času, takže je to tady pro vás.
3: Tolik tedy místostarosta města Benešov, pan Roman Tichovský, a já předávám zpět slovo do studia. Kolegyně Iva Lecká už čeká, takže Ivo, je to tvoje a já jenom prozradím ve zkratce, že další zastávkou bude Konopiště, tedy zámek Konopiště. Tady něco tuhle sobotu chystají, co to bude, dozvíte se krátce po 17. Teď přeji všem krásné odpoledne s námi.
0: Martine, moc děkuju, zdravím do Benešova, pokračujeme dál.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: A teď píseň pro všechny ženy. Ano, jste kočky.

0: Tak tohle byli Keksáci a Proč holky pláčou. No, tak my to někdy děláme třeba schválně a tak. Za 7 minut bude 14:30. No a Keksáci slaví.
1: Víkend se skupinou Keks
2: na Rádiu Blaník.
0: Tahle středočeská legenda slaví neuvěřitelných 45 let. Já teda mám v rodině jednoho velkého fanouška, muž Vagr, je velký fanda Keksáků, tak předpokládám, že vyrazí i na jejich výroční koncert, který bude na Konopišti. No a vy tam můžete být taky, protože my po celý víkend 20. a 21. června budeme ve vysílání Rádia Blaník rozdávat na tenhle koncert vstupenky. Tak určitě poslouchejte. A nejenom, že můžete vyhrát, ale taky si poslechnete jejich nejhezčí písničky. Tak leďte Blaník i o víkendu a mějte u sebe připravený telefon.

0: výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
1: Už zítra odpoledne od 13 do 16.
0: U nás na Blaníku.
2: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, tyjo, nebyl ho! Nic ti neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
8: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
7: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: Lesklá.
7: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
9: A mají tam taky bazén pro jednoroční.

0: Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
3: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
3: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Aj, teď to vypadá, že mi něco spadlo na nohu. Ne, jenom jsem se nechala unést. Kaoma a Lambada na Blaníku. Tak přátelé, je čas na dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A ve studiu už je Sára Dvořáková. Já tě vítám, ahoj.
2: Děkuji a zdravím všechny. Dnes dobrá zpráva nebude jen dobrá, ale i krásná. Nad Českem se v těchto dnech může objevit jeden z nejpůsobivějších nebeských úkazů roku. Noční svítící oblaka. Nejde o běžné mraky. Vznášejí se zhruba 85 kilometrů nad zemí, tedy mnohonásobně výš než klasická oblaka, a vytvářejí je ledové krystalky v nejchladnější části atmosféry. Na tmavé obloze září stříbřitými a namodrale perleťovými odstíny. Více už dodá astronom Petr Horálek.
3: Noční svítící oblaka jsou úkaz, který je pozorovatelný v průběhu souvraku a úsvitu, přičemž teď ten souvrak a úsvit je velice časně, konkrétně mezi zhruba 10. hodinou a půlnocí a potom mezi zhruba 2. a 4. ráno. A je to dáno tím, že slunce v té době je pod obzorem a proto ta oblaka tak jako svítí proti ještě vlastně hvězdní obloze.
2: Právě období kolem letního slunovratu, které připadá na 21. června, bývá pro jejich pozorování nejlepší. A co je na tom nejhezčí? Nepotřebujete žádný dalekohled ani speciální vybavení. Stačí jasná obloha, výhled k severnímu obzoru a trocha štěstí.
0: Je, to ale zní moc hezky.
2: Na nějaký romantický večer.
0: Jo, já jsem tě tak jako odhadovala, no. No tak to musíš říct doma.
2: No, povím, vyřídím.
0: Každopádně děkujeme za tuto dobrou a jak si řekla krásnou zprávu. Děkujeme za ní a přátelé, oči vzhůru k obloze. Sáro, zase zítra, ahoj.
2: Těším se, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Známe to všichni.
4: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
4: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
4: Každé všední ráno krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
5: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
8: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Radíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský?
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
16: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
17: Slyším, Tatart nákupy?
16: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
17: To je mazec.
16: Tatart, opravdový elektrospecialista.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
21: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
20: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
22: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
23: Dobrý den, na stránkách Rádia Blaník pro vás máme podcast Dito na dlažbě ploty. A v tom 10. dílu si povídáme o pracovní síle ve stavebnictví. Jak náročné je vyškolit nové zaměstnance a jaký vliv na ně mají moderní technologie. Uslyšíte na adrese radioblaník.cz.

0: Tak to byl Valčík pro mámu a Michal David na Blaníku a za chviličku si dáme moc hezký duet. Helena Vondráčková a Jiří Korn. Každá trampota má svou mes. Taky Hanka Zagorová zaspívá. A do třetice Marek Ztracený. Tak proč si trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fejk. Pro každého máme písničku, jsem si tím jistá. Tak poslouchejte dál i po 15. hlavně hezky česky. Za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Za 7 minut 15 hodin. Rádio Blaník.
1: S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
3: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
4: Renault nebo Dacia. Autostav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autostav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
5: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní Kooperativa Tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
6: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
11: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra nás čeká pořádně letní den. Teploty vyšplhají na 30 až 33 stupňů, místy ale může být až kolem 35. K tomu bude jasno nebo skoro jasno, až během dne čekáme spíše polojasno a foukat bude slabý vítr. O počasí je to všechno, na řadě je další doprava.
12: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
10: Blaník za volantem.
11: Na trase z Chomutova na Prahu na obchvatu Slaného se vytvořila asi 1,5-kilometrová kolona. Obrňte se trpělivostí. Pozor si dávejte taky na dálnicích. Na D3 na 1,95 km ve směru na Prahu stojí porouchaný kamion. Dejte pozor. Podobný problém hlásí taky D11, a to na 1,25 km směrem z Prahy na Hradec Králové. V pravém jízdním pruhu stojí porouchané vozidlo, tak ho nepřehlédněte. A stejný problém očekávejte taky na dálnici D1 na 48. km směrem z Prahy na Brno. Nepřehlédněte nepojízdný autobus, je odstavený u krajnice. Tolik doprava, na řadě jsou zprávy.
13: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Nejvyšší ceny paliv opět klesnou. Macinka ocenil bývalého prezidenta. Fotbalisté Liberce budou mít nového trenéra. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 32 haléřů na 40 korun 52 haléřů za litr. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil ex-prezidentovi Václavu Klausovi medaili za zásluhy o diplomacii. V Černínském paláci ho podle svých slov ocenil za celoživotní přínos české zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele českého moderního politického systému. Nové technologie pomáhají záchranářům připravit se na krizové situace. Pardubický kraj proto v Pardubicích otevřel nové výcvikové a vzdělávací středisko zdravotnické záchranné služby. Co dalšího kraj chystá v tomto odvětví, říká hejtman Martin Netolický.
16: Plánujeme ještě výstavbu jedné nové výjezdové základny, která bude záchranářská a také se specializovaným vozem a skladem spotřebního materiálu pro východní část kraje, a to v České Třebové, která bude zahájena opravdu v nejbližších týdnech. S vysokou pravděpodobností počátkem července.
15: Nová základna má ulevit vytíženým výjezdovým stanovištím v Ústí nad Orlicí, Lanškrouně a Svitavách. U fotbalistů Liberce po dvou letech skončil trenér Radoslav Kováč. Jeho nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by se jim mohl stát bývalý kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už s vámi bude zase Iva.
17: Iva Lecká
18: na Rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál v pořadu Na cestách, který pro vás vysíláme každý všední den po 15. hodině. Se tento týden vydáváme po stopách slavných osobností. No a dneska to bude Goethe. Navštívíme Podhorní vrch. Už za malou chvíli, ale teď duet Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna. Každá trampota má svou mez.

0: To byly Katapulti, já nesnídám sám. Za 3:15 a tohle, to je Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským. Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás částečně provedl po Františkových lázích, kam rád jezdíval básník a také vášnivý geolog Johann Wolfgang von Goethe. Oblíbeným místem jeho pobytu byly i nedaleké Mariánské lázně. A mezi výletní cíle mariánsko-lázeňských hostů patřila tehdy Podhora. Někteří se tam vydávali pěšky od svých hotelů, jiní v romantickém 19. století využili k přiblížení pod kopec jízdy v kočárech. Johann Wolfgang Goethe byl vytrvalým chodcem a tak můžeme předpokládat, že na Podhoru chodil z Mariánek pěšky a možná ho tam doprovázela jeho můza, mladičká Ulrika von Levecov. A my můžeme oba spatřit jako bronzové sochy z dílny Heinricha Drakeho nedaleko mariánsko-lázeňského lesního pramene. Možná, že zrovna od něj se jednoho krásného dne vydali vzhůru kolem Vyhlídek, přes vrch Hameliku a Zádubskou výšinu až k vesničce Závišín, aby vystoupali na Podhoru, dnes nazývanou Podhorní vrch. Tato třetihorní čedičová sopka už miliony let pokojně spí. Patří mezi nejmladší vulkány Česko-Bavorského geoparku a zároveň je nejvyšší horou Tepelské vrchoviny. Od roku 1997 je chráněnou přírodní rezervací, kde si můžete prohlédnout suťové lesy a až 220 druhů cévnatých rostlin. Z živočichů zde vyniká rod plžů, kterých se tu pohybuje podle tvrzení přírodovědců dokonce 30 druhů. Z Mariánek vede na Podhoru cesta přes Zádub. Goethe si ještě mohl prohlédnout tisíciletou lípu s obvodem 14,5 metru, jejíž dutina sloužila jako vesnická kaple. A když prý byl v roce 1838 odstraněn zbytek už rozpadající se lípy, sloužil pařez ještě desítky let jako taneční parket. Pouť na Podhoru mohla tehdy i s různými odbočkami měřit 6,5 až 8 kilometrů, podle toho, kudy vedly vyšlapané pěšinky nebo širší kamenité cesty. Když na ní vystoupal Goethe v létě roku 1822, vypadal kopec trochu jinak než dnes, ale o tom vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
3: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

nás jak slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Marek Ztracený a minulost na Blaníku. Pokud jste je ještě nikdy na vlastní oči neviděli, budete mít opět možnost. Mluvím o korunovačních klenotách, protože na Pražském hradě si je budeme moci na podzim opět prohlédnout. Můžete si to už teď naplánovat, k vidění budou pro veřejnost od 18. do 28. září. Klenoty navíc letos doplní také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Tak určitě si to zapište do svých kalendářů. Mimochodem vstupné bude opět zdarma.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup.

0: To byli Kabáti, to byli oni na Blaníku. A než se s vámi rozloučím, tak tu pro vás mám ještě jednu moc hezkou pozvánku. Takovou už tradiční. Radio Blaník je opět hrdým mediálním partnerem. Den postřižinského piva. Tradiční akce v areálu pivovaru Nymburk proběhne opět 3. červnovou sobotu, takže pokud dobře počítáte, je to 20. června, takže o tomto víkendu. No a opět na vás čeká den plný zábavy a pivíčko samozřejmě. Zřejmě. A vystoupí třeba Desmond, anebo...
1: Jsem rodinný typ, mám to rád.
0: Pokáč! Jo, rodinný typ. No je to rodinná akce, takže tady najdete i dětskou stage, soutěže, čeká vás oblíbená jízda nostalgickým vlakem vedeným historickou lokomotivou. Tradiční akce jsou nejlepší, lidé se sem rádi vrací a já se nedivím. Tak v sobotu den postřižinského piva pivovaru Nymburk. No a já se loučím. Zítra den velkého juchu. Tak se těším. Uslyšíme se ve 13 hodin a za chvilku Jirka Frélich.
2: Pojďte i vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
3: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech Americké.
4: Šubidubi Amerika.
5: Šubidubi Amerika.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Každý den na Rádiu Blaník.
6: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Kdo šetří, má za 3.
12: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
11: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
12: Zítra ušetříme.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
14: Housebrand Café, per favore?
15: Si, signora.
16: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
18: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
19: Byla. To dobré začíná u nás.
20: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
21: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
22: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
23: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
15: Co se tady děje?
23: Co se chystá?
24: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
24: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
25: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.

0: Na Blaníku PH a písnička Zpomal, krásný čtvrtek už přeje Jirka Frélich a těšte se na Karla Gotta po zprávách. A v příští hodině taky Petra Janu a s láskou má svět naději. A chybět bude i neobyčejná Lucka Bílá. My jsme neobyčejné rádio. Rádio Blaník, hrajeme dál hezky česky. Rádio Blaník.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Léto je tady.
3: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
2: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
3: s českými písničkami a dětskými interprety.
2: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
4: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
11: Na pláži u moře,
12: ve stínu Eiffelovky,
11: anebo na dovolené v Tatrách.
12: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
11: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
13: Radio Blaník, počasí. Radio
14: Blaník. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud můžete, vyrazte zítra raději někam k vodě. Čeká nás velmi letní den. Teploty vyšplhají na 30 až 33 stupňů. V Polabí ale může být místy až kolem 35. Obloha bude jasná nebo skoro jasná a foukat bude slabý vítr. Toliko počasí, teď míříme na cesty.
15: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
13: Blaník za volantem.
14: Pozor si dávejte na dálnicích. Na D10 na 9. kilometru směrem z Turnova na Prahu stojí porouchané osobní auto. Na D4 na 26. kilometru směrem ze Strakonic na Prahu rovněž stojí porouchaný osobák. Podobný problém hlásí taky dálnice D11, a to na 17. kilometru směr Praha. Nepřehledněte tu porouchané osobní auto na krajnici. Na D1 na 60. kilometru ve směru na Prahu na krajnici probíhá sečení křovin. A jak to vypadá na D5 před Prahou, ví Markéta z ŘSD.
16: Kolo na kamionu blokuje pravý jízdní pruh na dálnici D5 před Prahou od 9. kilometru. Osobní auta jedou plynule.
14: Tolik doprava, teď jsou na řadě zprávy.
13: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
17: Aktuální přehled každý den.
13: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Centrální banka zvedla úrokové sazby. Riziko otrav jídlem v horku roste. Začíná hledání vánočního stromu pro Prahu.
13: Radio Blaník.
18: Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o 0,25% na 3,75%. Jedná se o první zvýšení sazeb za poslední 4 roky. ČNB přistoupila ke zpřísnění měnové politiky kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům, zejména zdražování služeb a nemovitostí a poměrně rychlému růstu mezd. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
19: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupů, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
18: Při pobytu venku je potřeba ochovávat jídlo v chladících taškách. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné chyby při platbě DPH. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za nedoplatky. Podle finanční správy by doplatky na dani mohly dosáhnout 46 milionů korun. Firma Tyco dnes začala hledat vánoční strom pro pražské staroměstské náměstí. Typy je možné posílat do poloviny září. Mělo být o strom, který je přerostlý, začíná být nebezpečný okolí a stejně by se musel kácet. Člověk, který vítězný strom nabídne nebo na něj upozorní, získá finanční odměnu. Tolik zprávy Rádia Blaník a slovo už si bere Jirka.
0: Ano, budu se dívat po stromu, až půjdu domů. Sta se nehodí pro Prahu, ale teď za minutu 16. hodina.
11: Jirka Frélich
3: na Rádiu Blaník.
0: A začneme krásnou písničkou Karla Gotta Zůstanu svůj, pak Petra Janů, která včera navštívila Rádio Blaník, a podrobnosti si přichystáme i za pár minut. To nejlepší ze včerejšího rozhovoru uslyšíte. Tak buďte s námi a držíme palce, abyste si užili další odpolední vysílání s Blaníkem. Rádio.

0: Janu a písnička S láskou má svět naději. Včera touto dobou krátce po 16. hodině Pepa přivítal dalšího svého hosta a tou byla právě Petra Janů. A řeč byla taky o rádiu Blaník v Jižních Čechách.
1: Já mám chalupu v Jižních Čechách a můžu vám říct, že kamkoliv vlezu, ať jsou to obchody nebo no, prostě kamkoliv vlezu, tečka, tak tam jde Blaník. Máme na poště, všude. No.
2: Benzínky, máme to obšancovaný.
1: No, teď to je dobře, já vám to přeju. A taky si to přeju, protože jste rádio, který mě hraje, takže no, vás mám ráda.
0: Celé povídání můžete slyšet na webu radioblanik.cz. Kdybyste chtěli vidět Petru Janů, tak se podívejte, už brzy tam bude video ze včerejší návštěvy. No a naše síť Rádia Blaník, síť vysílačů, ta je bohatá. Skoro jako síť od Divokého Byla, kterou si teď pouštíme na Blaníku. A za chvíli i slovenskou skupinu No Name přejeme krásný letní, skoro už čtvrtek 18. června.

0: slovenská skupina No Name a písnička Prvá, to mě napadá, že vlastně ten dnešní šampionát v 18 hodin Česká republika, až nastoupí na hřiště, tak bude pískat americká rozhodčí. Nebude prvá, bude druhá na světě, která to může dělat, která může řídit duel na šampionátu. Tori Pencová se jmenuje a čeští fotbalisté budou tedy spoléhat, že proti Jihoafrické republice bude pískat spravedlivě. Já věřím, že ano, budeme držet palce v 18 hodin našim fotbalistům. Kdyby se náhodou americká rozhodčí chtěla naladit na tu českou vlnu a náhodou poslouchala Blaník, tak mi pošleme obyčejná holka, protože ona je neobyčejná, a Lucka Bílá, písnička, která zazní za chvíli na Blaníku. Nicméně budeme hrát dál hezky česky, nebojte i Pavla Nováka, a přejeme krásné odpoledne, hezký čtvrtek. Zítra je pátek, hezký den. No a ráno nás pozdraví opět Petr Slíva a Adéla.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Dorazilo léto a s ním dorazí i pátek.
3: Před námi je slunečný víkend, ale ještě předtím odměníme jednu vaši dobrou zprávu.
2: A taky nás čeká pravidelná šťastná hodinka s dobronáladovými písničkami.
3: Prostě pátek, jak se patří.
2: Těšíme se na vás zítra ráno v 6. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Radio Blaník. Pohodové ráno.
4: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
5: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
8: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru.
9: Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
10: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
11: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě, a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
12: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Single X.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
15: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
13: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
17: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
18: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
19: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl.

0: Pavel Novák a písnička Nádherná láska. Já si vypůjčím ze zítřka znělku. Znělku a taky jednu malou ukázku tajemného roku, který nás čeká zítra po 9. hodině. Ano, budeme vzpomínat na jeden konkrétní rok, kde se stala jedna věc, která zkomplikovala leteckou dopravu na celém světě. Výbuch sopky na Islandu. Ale tehdy se to i naši komentátoři učili říkat. Byl to pořádný jazykolam.
1: Eja, flaja, jakr, vol.
2: Aja, flaja, jirkoval.
0: No i ve světě se to učili. Víte, jak to říkají domorodci na Islandu? Takto. Tak to teda nedám. Ale každopádně ta sopka zkomplikovala tehdy leteckou dopravu a bylo to právě v tom roce, který budeme hledat zítra po 9. hodině.
3: Tajemný rok.
4: Na Rádiu Blaník.
0: Na Blaníku za chvíli třeba Vladimír Mišík a variace na renesanční téma. Tak si na to počkejte. Krásný čtvrtek.
3: Víkend se skupinou Kex.
4: Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
3: Skupina Kex hraje už 45 let.
4: A my pro vás máme dárek. Po celý víkend vám budeme rozdávat lístky.

0: skupinou Kex. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Závratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Radíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
15: Senkor.
16: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
17: Dobrý den, na stránkách Rádia Blaník pro vás máme podcast Tyto na dlažby ploty. A v tom 10. dílu si povídáme o pracovní síle ve stavebnictví. Jak náročné je vyškolit nové zaměstnance a jaký vliv na ně mají moderní technologie. Uslyšíte na adrese radioblaník.cz.

0: Písnička na viděnou. Na Blaníku si dál budeme hrát po 17. hodině. Hezky česky. Radio Blaník.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
10: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
11: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
10: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
12: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
13: A jak to děláte?
12: Jednoduše, jsme Siegel.
14: www.siegel.cz.
15: Radio Blaník, počasí. Radio Blaník.
16: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až postupně během dne může být místy i polojasno. Teploty budou vysoko, naměříme až 35 stupňů a to bude hlavně v Polabí. Foukat bude slabý vítr. O počasí je to všechno, je tu další doprava.
17: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
15: Blaník za volantem.
16: Na Mělnicku na příjezdu do Obřístří směrem z Veltrus došlo k nehodě. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržení je kolem 5 minut. Na trase z Tábora na Pelhřimov za Lejčkovem se srazily 3 nákladňáky. Blokují jeden pruh, nehodu vyšetřuje policie. Pozor taky na dálnici D10 na 39,5 km směrem z Turnova na Prahu se srazila 3 osobní auta. Na místě jsou záchranné složky, blokovaný je tu jeden jízdní pruh. Začíná se tvořit kolona, počítejte proto se zdržením. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete. Teď jsou na řadě zprávy a s nimi je tu Dominik.
18: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
15: Zprávy Rádia Blaník.
19: Stručně, jasně, přehledně.
3: Korunovační klenoty budou opět k vidění. Děti země se obrátily na ústavní soud. Čeští fotbalisté mají před sebou důležitý zápas. Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout české korunovační klenoty. Pro veřejnost budou ve Vladislavském sále Pražského hradu k vidění od 18. do 28. září. Vstup na výstavu bude zdarma.
14: Spolek Děti Země se kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech obrátil na ústavní soud. Stížnost směřuje proti verdiktům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, které potvrdili postup Ministerstva průmyslu a obchodu. Úřad rozhodl o umístění stavby s tím, že výsadba stromů, které zmírní vizuální dopad na krajinný ráz, se dořeší až později. Prezident Petr Pavel dnes jednal s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem. Diskuze se zaměřila na aktuální politickou situaci nebo fungování sněmovny. Součástí jednání byla i otázka ochrany demokratických principů a institucí.
20: To je nejdůležitější.
21: Mistrovství světa ve fotbale.
14: Naši fotbalisté dnes odehrají druhý zápas na šampionátu. Už zhruba za hodinu mají nastoupit proti Jihoafrické republice. Jde o důležité utkání, potvrzuje bývalý československý profesionální fotbalista Ladislav Vízek.
20: To je nejdůležitější zápas, který budeme hrát, protože jsme promarnili šanci s Koreou bodovat a teď už prostě musíme. Ale viděl jsem Jihoafrickou republiku a není to nejtěžší soupeř, takže pakliže neporazíme Jihoafrickou, tak si myslím, že s Mexikem nemůžeme počítat s nějakýma bodama. To je těžký soupeř a pojedeme domů.
14: A tím zprávy končí, dál je s vámi Jirka.
0: A za minutu bude pátá hodina, krásný skoro podvečer.
15: Jirka Frélich
22: na rádiu Blaník.
0: Za hodinu to vypukne fotbalové šílenství, které budeme sledovat taky tady u nás na Blaníku. Teď ale Marie Rotrová, Pavel Bobek, s tím bláznem si nic nezačínejte. No, s náma klidně můžete. Hrajeme si hezky česky. Rádio.

0: Servis a písnička O Suzy a náš blanický krajánek je dnes v terénu.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaní.
0: Hlásí se nám právě teď náš kolega Martin Císař. Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jirko, tobě a všem posluchačům Rádia Blaník. Mým druhým místem dnešního krajánka je zámek Konopiště. A tady si povídám s paní Petrou Boháčovou, tedy vedoucí návštěvnického provozu. Přeji vám hezké odpoledne.
3: Dobrý den, vítejte na Konopišti.
2: Povězte nám, co tady na Konopišti teď je aktuálně nového?
3: Aktuálně připravujeme řadu akcí, ale chystáme o víkendu 20. a 21. června speciální prohlídku ochutnávkou, řekla bych, z trochu i gastroakci na téma, čím se osvěžovala šlechta. Protože nás čekají horké letní vlastně skoro už dny a tak bychom rádi připomněli, jak to historicky řešili. A jednak drobné ochutnávky, patřičných tedy pokrmů a kromě toho taky koment, výklad, průvodci zajistí, aby dostali návštěvníka do obrazu, jak to tady tehdy fungovalo. A ty prohlídky budou od 11 hodin.
2: Červenec, srpen jsou před námi. Na co můžeme s rodinou zajít?
3: Tak zavítat můžete určitě na dětské prohlídky, jak prohlídky zámku, tak i růžové zahrady, protože tam jsou taky organizované komentované prohlídky. A chystáme, nebo pokračujeme respektive ve večerních prohlídkách, jak tedy na zámku, jsou to středeční pravidelné prohlídky od 8 hodin na téma, nebo s názvem tedy, na cestovatelské téma s názvem Cesty do tajemných dálek a potom v růžové zahradě ve Sklenicích taky komentované večerní zase středeční prohlídky s názvem Exotika v růžové zahradě. A opět cestovatelské téma vlastně letošní.
2: Tak to je krásná pozvánka. Já vím, že nejste kastelánka, ale nicméně řeknete nám, kolik je tady okruhů?
3: Okruhů je tady celá řada, ale těch základní, ty máme 4, takže ty jsou poměrně běžně k dispozici. Základní 2 okruhy, třetí okruh, tedy soukromé apartmá posledního majitele a pak taky takzvaná, a to myslím, že je příznačná lovecká trasa, která tedy, bych řekla, putuje zejména po těch trofejích, ale nejenom jich.
2: Ještě se zeptám na to, když dorazíme o prázdninách, jak máte otevřeno?
3: O prázdninách otvíráme dříve, než je obvyklé, už o 9:30 a poslední prohlídky jsou 17 hodin. Kromě toho tedy červenec, srpen, děláme ale prohlídky vstupy na objednávku, takže mimo tuhletu standardní letní otvírací dobu. A abych nezapomněla, tak přes to léto, no bude toho celá řada, ale kromě těch již zmiňovaných, tak taky první víkend v srpnu, velká gastroakce bych to nazvala, spojená s prohlídkami zámku a to je slavnost ovocných knedlíků. Protože poslední majitel měl slavnost pro ty slavnosti. Takže my vstříc tedy té historické té době toho posledního majitele, tomu jeho gustu, tedy vyhovíme návštěvníkům. A kromě toho určitě Hradozámecká noc musíme zmínit 22. srpna. Pět tedy prohlídkových okruhů, které nabídneme, které běžně nejsou ale k vidění.
2: Přeju vám, ať se vám i nadále daří a tohle krásné místo, ať stále takhle krásně rozkvétá.
3: My vám děkujeme a na návštěvníky už se nemůžeme dočkat a těšíme se.
2: Tolik tady má druhá reportáž ze státního zámku Konopiště a já předávám slovo zpět do studia. Jirko, tobě a posluchačům hezké odpoledne.
0: Díky tobě taky a zdravíme Konopiště.
1: Jsme Blaník
4: a jedeme za vámi.
0: Konopiště, kde třeba před rokem na naší blanické oslavě zaspívala skupina Kryštof. Tak Konopišti říkáme pouze na viděnou zase příště a tady už je skupina Kryštof a zrovna taková písnička. Hezký poslech.

0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Freddie Mercury, teď na Rádiu Blaník. Nějaká půl hodina, 7 minut k tomu a odstartuje to zápas na fotbalovém šampionátu, který se vysílá v příjemný čas v 18 hodin, takže se taky u nás v Evropě dá sledovat to fotbalové šílenství a podle všeho ale nám bude chybět jeden důležitý hráč, levý black back pražské Slavie David Jurásek. Ten si dokonce měl přivodit zranění stehenního svalu, které pro něj znamená předčasný konec na letošním šampionátu. Malá komplikace pro náš tým. Věřím, že ten zápas dnešní bude v pohodě proti Jihoafrické republice. Stejně jako písnička Standy Hloška Petra Kotvalda, protože v pohodě si pustíme za chvíli a přidáme Moniku Absolonovou na Blaníku. Dál hrajeme hezky česky.
1: Středočeské aktuality.
2: Přeji vám hezký den. Středočeský kraj investuje 75 milionů korun do nákupu 3 nemovitostí. Nové zázemí tak získají sociální služby v Mladé Boleslavi, zdravotně znevýhodněné děti na Kladně a kraj kupuje i budovu střední školy v Příbrami. Radního pro oblast investic a majetku Roberta Pechy se ptáme, proč se kraj rozhodl jít právě cestou nákupu hotových objektů na místo vlastní výstavby.
3: Důvod je jednoduchý. Je to rychlé, efektivní a hospodárné. Například v Mladé Boleslavi kupujeme rodinný dům, kde pořízení jednoho lůžka pro klienty chráněného bydlení vyjde na polovinu toho, co by stála nová stavba. Nakladně zase moderní byt umožní dětem okamžitě opustit klasický ústavní režim a žít v běžném rodinném prostředí. Chceme, aby správa krajského majetku měla jasný lidský rozměr a pomáhala tam, kde je to nejvíc potřeba. Navíc se nám podařilo vyjednat s ohledem na situaci na trhu příznivé ceny těchto nemovitostí.
2: Já ještě dodám, že největší část celkové částky, konkrétně přes 54 milionů, míří do Příbrami. Kraj tady odkoupil budovu střední školy, kterou dosud pouze pronajímal, což umožní její další rozvoj a snazší investice do oprav. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky.
1: Středočeské aktuality. Aktuality. S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
8: Baumax slaví 10. narozeniny.
9: 10 let.

0: hostí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na Baumax.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se.

0: na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
1: Kdekoliv na světě
2: a 24 hodin denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
2: na našem webu radioblaník.cz.

ulicích, noci panuje sníh, ani stopa po lidech. Ta samota království mě

0: Cyrus a písnička End of the World na Blaníku. No a teď už jedna poštovní novinka. Právě totiž vychází tři mimořádné prázdninové známky a jedna z nich bude věnovaná třeba Ludvíku Vaculíkovi, jak říká mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
1: Poštovní známka z cyklu Osobnosti vzdává hold Ludvíku Vaculíkovi, jednomu z nejvýznamnějších českých spisovatelů, novinářů a publicistů 20. století. Známka s písmenovým označením B, které odpovídá ceně 31 korun, připomíná autora, jehož jméno je neodmyslitelně spjato s českou literaturou, občanskou odvahou i veřejnou debatou o podobě společnosti. Výtvarný návrh známky vytvořil Michal Novák, známka je vytěštěna v celkovém nákladu 300 tisíc kusů.
0: Pošta tedy láká na speciální letní známky a my vás zlákáme třeba na sluníčkové léto.
2: Sluníčkové léto.
3: Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
2: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
3: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
2: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
3: a vyhrajte peníze na ruku.
2: Možná i rovných 100 000 korun jenom pro vás.
3: Sluníčkové léto.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: Helena Vondráčková a Dlouhá noc, za chvíli na Blaníku zase hezky česky.
4: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz, snadná cesta ke skvělé úrodě.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
9: Housebrand Café, per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
12: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
16: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
17: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
18: Pak přijeďte do AutoESA.
17: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
18: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
17: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
18: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
19: Zdoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
10: firma na zážitky
6: CZ.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ráčková písnička Dlouhá noc. Jestli ten fotbal vyhrajeme, tak to bude určitě Dlouhá noc. Tak budeme držet palce. Za pár minut začíná utkání proti Jihoafrické republice. Na Blaníku budeme pečlivě sledovat. A cokoliv se stane, tak o tom budete vědět. Za chvíli taky Vaby Daněk po zprávách a Rosa na kolejích.
1: Tak jde toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
0: Dalibor Janda, Modré nad hlavou. Lucka Vondráčková, Láska umí víc.
2: Láska umí víc.
0: Blaník taky umí víc, hrát hezky česky, tak zase za chvíli.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
11: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
12: Podívej se mi do očí.
13: Rádio Blaník, počasí.
14: Rádio Blaník.
15: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Postupně během dne může být přechodně polojasno. Teploty vyšplhají na 30 až 33 stupňů, v Polabí pak může být až kolem 35. O počasí je to všechno, na řadě jsou informace z dopravy.
16: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
13: Blaník za volantem.
15: Na Berounsku na trase ze Zdic na Jince za Lochovicemi bourala dvě osobní auta. Místem se zvýšenou opatrností jedním pruhem projedete. Na trase z Tábora na Pelhřimov za Lejčkovem jsou v sobě tři nákladňáky. Blokují jeden pruh, nehodu vyšetřuje policie a zdržení je zatím okolo 5 minut. A pozor, dejte na dálnici D10 na 40. kilometru směr Praha. Došlo tu k nehodě, kolona se ale zatím netvoří. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou dnešní poslední zprávy s Dominikem.
17: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
13: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Naše republika má novou ombudsmanku. Ročně v Česku utone zhruba 200 lidí. Čeští fotbalisté budou hrát s JAR.
13: Blaník.
19: Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Funkce veřejné ochránkyně práv se dnes ujala Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury. Nahradila Stanislava Křečka. Podle Kostolanské se každý může dostat do situace, kdy si sám nedokáže poradit. Právě pro takové případy tu ombudsman je. Vláda pracuje na tom, aby splnila závazky ohledně navyšování obranných výdajů, uvedl to dnes ministr obrany Jaromír Zuna. Generální tajemník NATO Mark Rutte včera potvrdil, že Česká republika spolu s Albánií a Slovinskem dala loni na obranu méně než 2% HDP. Premiér Andrej Babiš nedávno uvedl, že Česko závazek nejspíš nesplní ani letos. V Česku utonou ročně zhruba 200 lidí. Toto číslo se ale naštěstí díky prevenci v čase zmenšuje. Naše reportérka Sára Voldánová nám teď řekne, co se dnes dozvěděla na minikurzu první pomoci.
20: Hezký den, topení prý nevypadá jako ve filmu. To je asi to nejzásadnější, co jsem se na dnešním kurzu dozvěděla a co bych vám také chtěla předat. Tonoucí lidé jen málo kdy rozhazují rukama a už vůbec nevolají o pomoc. Proto je důležité být všímavý k tomu, co se děje kolem vás. A pokud máte podezření, že se někdo topí na veřejném koupališti, co nejrychleji upozorněte plavčíka. Není-li to možné, neskákejte hned do vody. Nejprve se rozhlédněte kolem sebe a zkuste tonoucímu hodit něco, čeho by se mohl zachytit. Z podolského bazénu Sára Voldánová.
21: Mistrovství světa ve fotbale.
19: Za chvíli má v Atlantě začít zápas Česka s Jihoafrickou republikou. Náš tým jde do druhého utkání na šampionátu s 5 změnami v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka potřebují zvítězit. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už se k mikrofonu vrací Jirka.
0: Tak budeme držet palce.
22: Jirka Frélich
23: na Rádiu Blaník.
0: Našim fotbalistům opravdu moc držíme palce, za minutu 18. hodina klíčová pro náš fotbal a taky pro Rádio Blaník, protože si budeme dál hrát hezky česky. Lucku Vondráčkovou a pak Anuka. No a potom si něco povíme se Samirou o tom, co to je prešovský beton. Nehledejte žádnou stavebninu, je to fotbalový pojem, pokud nevíte, tak za pár minut nám to vysvětlí Samira.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli má.
1: Na malou chvíli, Anaka, já doufám, že vám udělám teď na velkou chvíli radost, protože Česko vede nad Jihoafrickou republikou hned z kraje zápasu 1-0. Probíhá sedmá, teďka už dokonce osmá minuta zápasu a hned na úvod jednobrankový náskok je super. No a teď by to chtělo něco speciálního, třeba ten pověstný prešovský beton.
2: Proč se říká, co se říká?
3: Na rádiu Blaník.
1: No a co to je prešovský beton? Naše Samira.
4: Prešovský beton je výraz, který se používá hlavně v českém a slovenském fotbalovém prostředí pro označení extrémně tvrdé, nepropustné obrany. Původ má ve slovenském klubu FC Tatran Prešov, který byl zejména v 60. a 70. letech známý velmi důraznou defenzivní hrou. Soupeři si stěžovali, že přes obranu Prešova prostě nejde projít a začalo se jí přezdívat právě prešovský beton. Výraz navazuje na fotbalový pojem beton, neboli hrát beton, tedy zatáhnout se dozadu, soustředit se hlavně na obranu a bránit výsledek za každou cenu. Když tedy komentátor řekne, domácí po vstřeleném gólu postavili prešovský beton, znamená to, že hráči zalezli dozadu a vytvořili mimořádně pevnou obranu, přes kterou se soupeř nemůže dostat. Je to podobné jako italské catenaccio, tedy závora. To zase proslavil trenér klubu Inter Milan v 60. letech a oba výrazy vlastně říkají to též. Přes nás se dneska prostě nedostanete.
3: Samira na Blaníku.
2: Aneb, proč se říká, co se říká?
1: Tak já doufám, že si tady fotbalisti třeba vzali inspiraci a když už se hraje ve Spojených státech, tak si dáme hit ze Spojených států. Konkrétně Celine Dion a písnička My Heart, velkou on, písnička z Titaniku. Věřím, že ten fotbal nedopadne jako na Titaniku. 1-0 aktuálně už v 10. minutě zápasu.

0: Robbie Williams na Rádiu Blaník. Sledujeme fotbal Česko. Jihoafrická republika stále platí ze začátku zápasu gól 1-0, nic se nezměnilo, takže ani v 21. minutě. Dál držíme palce. 3 vteřiny ke štěstí nás čekají zítra, zítra je pátek.
1: 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Alegrie. Firmy na zážitky.
2: Už zítra odpoledne od 13 do 16.
1: U nás na Blaníku.
0: A za okamžik Vaby Daněk, Rosa na kolejích.
3: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
0: Na Blaníku dál hezky česky.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
6: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
10: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
11: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
13: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
15: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků. Půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
16: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní kooperativa tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
17: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
18: Kontejnery Siegel, dobrý den.
19: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
18: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
19: A jak to děláte?
18: Jednoduše, jsme Siegel.
20: www.siegel.cz.
21: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.

0: Petr Naď a písnička Jsme svoji. Ráno je velmi důležité poslouchat hlavně to, kdo nám zrovna dospíval. Po 7. hodině se Petr Slívá vždy ptá jednoho z vás, protože když správně odpovíte, tak proplatí váš účet. Dneska volal Martině, ta je kousek od Berouna a chtěla pomoci s nákupem. Nakupovala s dcerou za 3686 korun a sama prozradila, co kupovali.
1: Kraťásky, tričíčka.
2: No a možná vyrazíte ještě na jeden nákup, protože tenhle jste možná měli zadarmo, když mi řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
1: No, já si myslím, že to byla skupina Kabát, pohoda.
2: No to klidně vyrazte ještě jednou.
1: Tak já moc děkuji.
2: 3686 korun posíláme do Libomyšle.
1: Ano.
0: Tak dopadlo dnešní ráno na Blaníku po 7. hodině. Martina určitě měla radost a může nakupovat o 106. Tak nám pište, jaké účtenky vás trápí. Napište SMSku na 603 118 118 jméno, příjmení, odkud jste, co jste platili, kolik to stálo. Je to SMS brána, tak neposílejte obrázky, ale skutečně textové zprávy. No a po 7. poslouchejte Rádio Blaník.
3: Petr platí vaše účty.
4: Takže všechny ráno na Blaníku.
0: A před námi písnička Slunce dál svítí a svítit dál bude a bude se postupně oteplovat až na nedělních místy 35 ve stínu a dokonce hrozí, že bude 36, nicméně Slunce dál svítí je blanická písnička. Za chvíli si pustíme, po 7. večerní už písničky na přání, tak se těšte, no a zítra ráno nás čeká páteční dobré ráno, no a to bude speciální.
3: Dobré ráno.
5: Dorazilo léto a s ním dorazí i pátek.
6: Před námi je slunečný víkend, ale ještě předtím odměníme jednu vaši dobrou zprávu.
5: A taky nás čeká pravidelná šťastná hodinka s dobronáladovými písničkami.
6: Prostě pátek, jak se patří.
5: Těšíme se na vás zítra ráno v 6. Petr Slíva
6: a Adéla Zahradníčková.
4: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Kdo šetří, má za 3.
10: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
9: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
10: Zítra ušetříme.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Radíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
20: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
21: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
22: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
17: Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
18: Senkor. Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
22: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
23: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: To byl David Koller. Dobrý večer, Blaníci, za 3 minuty bude 7. Teď už vás zdraví Martin Ledinský a před námi jsou vaše písničková přání. Mezi 7 a 8 například Karel Gott.
1: Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad.
0: Vybrali jste taky Peklo čertovinu od Michala Davida.
2: Je to všechno jen tvá vina, když zlobil si a podváděl.
0: A zpívat na vaše přání bude taky Jiří Korn.
3: Já se odkládá změna termínu.
0: Jsme Rádio Blaník a hrajeme vám hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod jasnou oblohou klesnou k 17 až 13 stupňům. A jak bude zítra? Až na výjimky nádherně. Konečně jsme se dočkali letního počasí. Páteční obloha bude zalitá sluncem, ale na horách, hlavně na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Odpolední teploty jako u moře budou se pohybovat od 28 do 35 stupňů. Na horách naměříme kolem 25 stupňů Celsia.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
11: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz
12: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
13: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
4: Martin Ledinský
5: na Rádiu Blaník.
0: Odbyla 19. hodina, přejeme krásný čtvrteční večer. Čeští fotbalisté na mistrovství světa v Americe hrají proti Jihoafrické republice. Utkání v Atlantě začalo před hodinou našeho času a po prvním poločase Češi vedou 1-0. Teď už začínají písničky na přání. Svá přání nám můžete posílat s dostatečným předstihem přes speciální formulář, který najdete na našich webových stránkách radioblaník.cz v kontaktech, kde stačí kliknout na písničky na přání. Dnes má svátek Milan, tak z Blaníku přejeme všechno nejlepší. Za chvíli první váš dnešní vzkaz a první písnička, kterou jste vybrali. Konkrétně to budou Bratři Nedvědi a Všechno nejlepší, ale teď už pro vás na Blaníku máme Hanu Zagorovou, tak ať se vám čtvrteční Blaník hezky poslouchá.

0: Hana Zagorová na Blaníku, před námi první vaše dnešní přání. Všechno nejlepší od bratrů Nedvědů budeme hrát do Kadaně, odkud napsala paní Dana. Milá Ivo, přejeme ti celá rodina jen všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti, máme tě všichni moc rádi. Napsala taky Martina z obce Tupadly. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro našeho tatínka a dědouše Milana z Tupadel. K svátku a dodatečně k narozeninám všechno nejlepší, zdraví a tak. Ať ti rajčata rostou a okurky nezničí plíseň.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku hrajeme na vaše přání, teď už jsou před námi houby magický od kabátů. A napsala Dana z Oseka, milé rádio Blaník, chtěla bych poprosit o písničku Houby magický od kabátů pro mého víc než kamaráda Milana k jeho svátku. Mílo, posílám ti velikou pusu a přeji hodně zdraví, trochu štěstí, moře lásky a všechno, co si budeš přát. Mám tě ráda, to napsala Dana. Tak tady jsou kabáti a my vám přejeme krásný čtvrteční večer s Blaníkem. Hezký poslech.
1: Už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

0: Na Blaníku dohráli Kabáti, teď už je před námi Karel Gott a Být stále mlád. Napsala Lenka z Teplic. Dobrý den, dnes slaví pan Josef Žovka z Trnovan své 75. narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a lásky mu přeje manželka Irena, dcera Lenka s rodinou, dcera Irena s rodinou, syn Milan se všemi vnoučaty.
1: Rádio Blaník. Hezky.

Na Blaníku Karel Gott, teď už Peklo čertovina od Michala Davida. Tuhle písničku vybral pan Pavel ze Skutče a ten píše: Lucifer z Pekla čertovina dává zahrát písničku Peklo hymna od Michala Davida svému úseku gastro a přeje jim, a tím to stále tak dobře vaří jako doposud, tak zdravíme do Pekla, do Skutče a hrajeme. Tady je Michal David.

0: Michal David na Blaníku, teď už na vaše přání Naše cesty od Marka Ztraceného. Napsala Kristýna z Blšan. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Marka Ztraceného pro radost a mého taťku. A napsala taky Klárka z Litvínova. Chtěla bych udělat radost sama sobě, tak posíláme další hudební radost Marka Ztraceného.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

na Blaníku dohrává Marek Ztracený a teď už na vaše přání Slunečný hrob od Blue Effect napsala Jana Stachova. Evině k narozeninám v rozmezí 50 až 55, vše jen nej, ať je ti hej, nejen v dnešní den. Za to, že vaří jako pán Bůh, stihne 7 rautů a 2 svatby a pak si vše odškrtá, miluje rodinu nejen svou, i tu hokejovou, kde je vlčí mámou. Prostě za to, jaká fajn je to holka, mám jí ráda a stejně ráda za ní zaběhnu. Učitelnice Jana.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Blue Effect na Blaníku, teď už Eva Farná, mám boky jako skříň a o tuhletu písničku si napsal David z Bíliny. Pro naší milovanou Moničku od Davida a z Dendy, máme tě rádi.
2: Mám prostě

0: Eva Farná na Blaníku. Za 3 minuty bude 7:30.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Čeští fotbalisté na mistrovství světa právě hrají proti Jihoafrické republice. Jedná se o jejich 2. ze 3 zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Utkání v Atlantě začalo před 1:30 našeho času. Hraje se 66. minuta a Češi i nadále vedou 1-0. Chtěl jsem jen A na Blaníku pokračují písničky na přání a v nich už brzy třeba skupina Opět a Radeček. A na vaše přání taky Tina Turner nebo Jiří Korn a Žal se odkládá. Už za malou chvíli. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.

0: 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
1: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bylabil, CZ.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Syndl X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
6: Stres.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yeso!
7: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
8: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
8: Raskal
9: a Bíny.
8: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
9: HappySport.cz.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.

0: Rádio Blaník.
1: A teď už pojďme zavzpomínat na letošní Konopiště, kde zpíval taky Jiří Korn. Vybrali jste písničku Žal se odkládá. Konkrétně si o ní napsal pan Oldřich z Hudlic, který napsal tento stručný vzkaz. Všechno nejlepší přeje strýc s rodinou. Tak hrajeme, hezký večer.

Na Blaníku Jiří Korn teď na vaše přání opět a Radeček napsal Lubomír z Rýmařova. Písničku bych chtěl dát zahrát své lásce Lesí Borzové, která má těžký život a prochází vším sama, i když jsem v srdci a na duši stále s ní, se kterou jsem si prošel opravdu těžkými věcmi a že jsem neuměl nikdy pořádně vysvětlit a říct, co pro mě znamená. Je to moje životní láska a že i po hádkách si ji neskutečně vážím. Že si přeju jen, aby jí bylo líp a aby byla zase šťastná. Bez dramat to může být zas dobré, stačí krok. Miluji tě, bude to dobrý. Tak tady je skupina opět a Radeček. Hezký večer s Blaníkem.

0: Jste s Blaníkem a je 7:45. Čeští fotbalisté na mistrovství světa v Americe hrají proti Jihoafrické republice, která před chvílí skřelila gól, takže teďka je vyrovnáno na 1-1. Hraje se 83. minuta. V písničkách na přání do 8. hodiny ještě narozeninová od Jarka Šimka.
1: Tohle je přání pro tebe.
0: Nebo taky Vojta Nedvěd, či Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem. Tak hezký večer s Blaníkem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Hausbrand Café, per favore?
15: Si, signora.
16: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
17: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
18: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
19: Písničky na přání.
20: Na rádiu Blaník.
0: A teď už narozeninová od Jarka Šimka, napsala Dagmar z Chomutova. Kamilka a Tomáš Bittnerovi dnes slaví, 30 je právě zdraví, 30 let je krásný věk, ať je život plný pěkných stezek. Hodně štěstí, zdraví, smíchu, ať se daří bez oddechu, krásné 30. narozeniny. Přejíte Tadáša, babička, mamka s tátou, přítel Jára, Andrejka s Michalem a Dominičkem, Lucka s rodinou a Dušan s rodinou. A napsala taky paní Jana z Rakouska, k tvým narozeninám ti, Radku, přeju hlavně zdraví a ať se ti plní všechna tajná přání. Miluju tě, Jana.

Na Blaníku Jarek Šimek a teď už Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem napsal Beník z Tábora. Zdravím lidi, kteří mají rádi koníky. Kdo souhlasí, ať se rozřechtá. Váš Beník. No škoda, že neumím řechtat.

0: Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už miluju od Vojty Nedvěda, napsala Renata z Bečova u Mostů. Prosím o zahrání písničky k svátku pro našeho milovaného tatínka Milana Cabadaje z Bečova u Mostů s přáním všeho nejlepšího. Hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a klidu. Přání posílají tvoje holky.
1: Písničky na přání. Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Písničky.

0: Vojta Nedvěd na Blaníku, za necelou minutu bude 8. Čeští fotbalisté na mistrovství světa v Americe právě teď dohráli s Jihoafrickou republikou a utkání skončilo poměrem 1-1. V příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už za malou chvíli skupina Projektil.
1: Je to samota dnů.
0: Těšte se taky na Karla Gotta. A koukám, že jste vybrali i Pokáče.
2: Mám doma kočku, mám i rád.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou jasná a nejnižší noční teploty klesnou k 17 až 13 stupňům. Zítra se můžeme těšit na krásné letní počasí plné sluníčka. Obloha bude jasná až polojasná, ale na horách, hlavně na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 28 do tropických 35 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 25 stupňů.
5: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dvo dvo, pěkně bảo证, zjistí o ní dvě tělo kterým sínsí a jinhán káhal.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Un, dos, tres!
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
12: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Jsou 3 minuty po 8 hodině, no a písničky na přání pokračují. Přejeme krásný večer, teď už je před námi skupina Projektil a Zahrada ticha. A napsala Beáta z Malagy. Přeji všem krásný den, včera jsem oslavila narozeniny a chtěla bych vám všem darovat písničku, moji nejoblíbenější Zahradu ticha, a speciální pozdrav letí do Düsseldorfu. Verunko, na zdraví, zdraví mamka. Tak milá Beato, my vám přejeme dodatečně k těm včerejším narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku v písničkách na přání dohrává skupina Projektil.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiu Blaník.
0: Čeští fotbalisté ani ve druhém zápase na mistrovství světa bohužel nezvítězili. Proti Jihoafrické republice měli v Atlantě úžasně nakročeno. Už od 6. minuty vedli zásluhou Sadílka. Další gól ale nepřidali a nakonec na 1-1 srovnal z penalty po Šulcově ruce Makoena. V tabulce skupiny A mají jeden bod a výrazně si zkomplikovali postupové naděje. V příštím zápase budou Češi hrát s domácím Mexikem. Teď už pokračují písničky na přání a tady jsou Kabáti, napsal Pavel z Olomouce. Zahrajte prosím mojí manželce k výročí svatby, její zlobivý manžel.

Na Blaníku dohrávají Kabáti a teď už je před námi Karel Gott a Jdi za štěstím. Napsala Růženka z Tábora: milý Blaníku, chtěla bych popřát k narozeninám tomu nejúžasnějšímu muži, kterého mi život poslal do cesty, mému milovanému příteli. Lásko, přeji ti pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a splněných všech tvých snů. Jsi člověk, který je ke mně neuvěřitelně hodný, milý a pozorný. Když nejsme spolu, moc mi chybíš, počítám hodiny do chvíle, kdy tě zase uvidím, schoulím se do tvé náruče a ucítím tvé něžné polipky. Děkuji za každou společnou chvíli.

0: I takhle vypadají dnešní písničky na přání. Na Blaníku zpíval Karel Gott. A teď už Vesna a ego. Napsala Jana z Chlumce u Ústí nad Labem pro Janičku, Týnku a Marcelku do práce, ať je nikdo neštve a mají pohodový zbytek týdne. Zdravíme restauraci v Chlumci. A taky napsala Šárka z Rodné. Milý Blaníčku, prosíme o zahrání naší dceři Monice Práškové z Rodné k jejím 15. narozeninám. Přejeme ti vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů ve škole. To vše ti přeje mamka, taťka, bráchové Kuba a Mareček a tvá psí kamarádka Lasí.
1: Blaník Radio.

Na Blaníku pokračují písničky na přání, teď je před námi Karel Kryl, napsala Tereza z Jablonce nad Nisou. Milá Zuzko, k tvým krásným 16. narozeninám ti přeji spoustu radosti, smíchu a nezapomenutelných zážitků, ať je každý den plný důvodů k úsměvu, splněných přání a lidí, kteří tě mají rádi. Ať je 16. začátkem úžasného období plného nových možností přátelství, lásky a dobrodružství. S láskou mamka, Lucka a Patrik.

0: Na Blaníku Karel Kryl a teď už pokáč, mám doma kočku, napsala Adéla z Liblic. Naše milá babičko, máme tě rádi a ne maličko. I když spíš, tak víš, že kočky nakrmíš a nám navaříš. Děkujeme ti, s láskou celá rodina a Lotuska, Stella a Iris.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkovat.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Na Blaníku vám zpíval Pokáč a teď už skupina Olympik napsala Oldřiška ze Smržovky. Dobrý večer, chtěla bych dát zahrát jako útěchu všem rodičům za nevděčné potomky. Děkuji, Kubenová. No tak, milí potomci, chtělo by to více vděčnosti teda.

0: Na Blaníku skupina Olympic, za 2 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Michal David. Každý mi tě lásko závidí. A na vaše přání taky Taxmeni, Tony Esposito a nebo Houby od skupiny Garáž. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
4: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hníje a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Stají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru.
7: Nadační fond proti dluhové pasti.

0: www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
4: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Otestuj Subaru Sedlčany.
7: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
6: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
11: Jde na vás jaro? Na nás taky.
12: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
13: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
14: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: SZ. Web plný zážitků.
1: Šumavakart. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumavakart ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumavakart na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije. CZ.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: Rádio Blaník.
1: A teď už je před námi Michal David, napsala Ilu z Normandie, Rádio Blaníčku. Prosím o zahrání písničky pro nás Křikáčka, Kodítkovi, Kordovi a Kafkovi. Trávíme společně dovolenou v normandském přístavu, která se nám bohužel krátí. Po celou dovolenou vás tady posloucháme. Jste úžasné rádio, přejeme vám hodně posluchačů, třeba jako jsme my. My vám moc krát děkujeme a hrajeme do Normandie a užívejte dál dovolenou, co to jde.

0: Na Blaníku Michal David a teď už jsou před námi houby od skupiny Garáž, napsala Petra z České Skalice. Hezký večer, chtěla bych popřát hezký čtvrteční večer Radkovi H. Docítová se vzkazem úžasňáků, vím, není to jednoduché, ale pusť mě k sobě a nic neřeš, oba už víme, co chceme a potřebujeme a dálka není problém. Děkuji Petra, tak hrajeme. Tady je skupina Garáž.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Na Blaníku garáž a houby a teď už Tony Esposito, Kalimba de Luna, napsal Zbyněk z Prahy. Milí Blaníku, konečně se vrátily letní teploty, proto prosím o zahrání této písničky, tak se pěkně vyletníme. Zítra budou teploty opravdu vysoké, až 35 stupňů, tak se pojďme na to léto pěkně připravit i touhle písničkou.
1: Blaník Radio.

0: Na Blaníku Tony Esposito. Je minuta po 8:45. V písničkách na přání krátce před 9:00 Brontosauři.
1: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát, ať ti každý...
0: A chystáme taky skupinu Harley a koukám, že jste vybrali taky Valčík na rozloučenou od Taxmenů. Pohodový večer s Blaníkem.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.

0: Anišky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A teď už slibovaní, tak smeni, napsal Stanislav z Teplic. Tento měsíc by oslavil 79. narozeniny můj bratranec a hlavně kamarád pan Jan Herman z Rakovníka. Chtěl bych touto cestou poslat milou vzpomínku tam nahoru. Chybíš nám, hochu, se mnou určitě budou sdílet i vzpomínku manželka Joška, dcery Jana a Katka s manželi Petrem a Pepou i vnuci David s Matějem a vnučka Petruška. Standa a Miluš z Teplic.
3: Končí ten

Na Blaníku tak jsme ni a teď už skupina Harley napsala Lenka z Vysoké u Havlíčkova Brodu. Míňo, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, máme tě rádi, přejí manželka Lenka, dcery Anička a Lenička s rodinou.

Na Blaníku skupina Harley a teď už poslední vaše dnešní přání. Valčíček od Brontosaurů napsala Tereza z Velenic. Milá maminko a tatínku, dneska je to neuvěřitelných 38 let, co kráčíte životem společně. Jak se zpívá ve Valčíčku, ať ti každý den připomíná toho, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád. Přejeme vám, ať se máte stále stejně rádi, ruku v ruce, překonáte všechno dobré i zlé a váš společný život je pořád tak krásná písnička. Krásné rtuťové výročí svatby přejí vaši.

0: Na Blaníku dohrávají Brontosauři, to byla poslední dnešní písnička na přání. Za minutu a půl bude 9. Za okamžik se podíváme na to, jak bude v noci a zítra, a pak už tu budou další písničky. Těšte se na skupinu Turbo. V příští hodině je taky Michal Tučný.
1: Snídaní v trávě.
0: Nebo Helena Vondráčková s Václavem Neckářem.
1: Znala pana pána, zdálo se, že o ní stál.
0: Na Blaníku hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod jasnou oblohou klesnou k 17 až 13 stupňům. A jak bude zítra? Až na výjimky nádherně. Konečně jsme se dočkali letního počasí. Páteční obloha bude zalitá sluncem, ale na horách, hlavně na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Odpolední teploty, jako u moře, budou se pohybovat od 28 do 35 stupňů. Na horách naměříme kolem 25 stupňů Celsia.
2: Léto je tady.
3: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
2: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
3: s českými písničkami a dětskými interprety.
2: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
4: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta, tak chutná mléko.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
8: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Raskal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
12: Happysport.cz.
13: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: Martin Ledinský
1: na Rádiu Blaník.
2: Jsou 2 minuty po 9 a my vám přejeme krásný čtvrteční večer. Stovkám tisíc šoférů ještě letos skončí platnost řidičáků. Víc na tohle téma za chvíli. A teď už pro vás máme skupinu Turbo, tak hezký poslech.

0: Na Blaníku Lucie Bílá a Desatero, pěkný večer. Jak je to dlouho, co jste si kontrolovali platnost svého řidičáku? To je věc, na kterou můžeme snadno zapomenout a pak najednou zjistíme, když nás zastaví policejní hlídka, že máme neplatný průkaz. Takže opravdu velký pozor, platnost řidičáků letos skončí stovkám tisíc řidičů. K jeho výměně můžete použít i portál dopravy. Elektronické podání žádosti je rychlé, bezpečné a levnější. Víc prozradí mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
1: Výměna dokladu se letos nejvíce dotkne řidičů ve věkové skupině 61 a více let. Zde končí platnost rekordním 117 tisícům průkazů. Naopak nejméně výměn čeká mladé řidiče ve věkové skupině 30 let a méně, kde se bude měnit 32 tisíc dokladů.
0: Výměna průkazů se bude nejvíce týkat lidí ve velkých městech, tak pro jistotu proveďte kontrolu, dokdy, že je váš řidičák platný. Za chvíli na Blaníku Elton John, Daniel Landa a tady už jsou Bee Gees.

0: Elton John na rádiu Blaník, za 3 minuty bude 9:30. Na víkend pro vás opět chystáme něco speciálního. Máte-li rádi skupinu Kex, tak si následující sobotu a neděli opravdu užijete. Jak děkuji se andělů. Středočeská legenda Kex totiž slaví 45 let na scéně a my po celý víkend pro vás tady na Blaníku budeme mít vstupenky na jejich výroční koncert na Konopišti a navíc přihodíme i jejich nejhezčí písničky. Tak poslouchejte Blaník i o víkendu a mějte u sebe připravený telefon. Přeji vám hodně štěstí, ať se vám povede vyhrát.
1: Víkend se skupinou Kex
2: na rádiu Blaník.
0: A za chvíli na Blaníku Michal Tučný nebo taky slovenská skupina Tým.
2: Čekali jsme na to dlouhých 20 let.
1: A jsme konečně tam. Na mistrovství světa ve fotbale.
2: Pojďte s námi fandit našim. Každý den na rádiu Blaník.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok 0.
6: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
5: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
6: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok 0.
5: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
6: Maxi dotace.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz.
10: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
12: Tak já jdu, miláčku.
13: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
12: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
13: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
12: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
13: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
14: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
15: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mirá.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na Hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa.
15: Harley.
16: Tomáš Klus.
15: Syndl X.
16: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
17: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
15: Tohle není jen festival.
16: Na www.hrady.cz.
17: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
15: Tohle není jen festival.
16: To jsou Hrady. www.hrady.cz.

výjimečnými exponáty a multimédií. Pro děti zábavné hledání tajemných symbolů v parku. Otevřeno denně, kromě úterý, až do 28. září. www.zameklesany.cz

0: plný zážitků.
1: ŠumavaCard. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou ŠumavaCard ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte ŠumavaCard na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije. CZ.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné a hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz

0: Jste s Blaníkem, přejeme pohodový večer. Lázeňský komplex Karlova Studánka otevírá novou stezku. Ta provází po lokalitách ze známých českých filmů a seriálů. Díky této stezce si budete moct přímo na místech natáčení připomenout známé scény. Víc poví ředitel lázní Martin Voženílek.
1: Karlovu studánku každoročně navštěvuje velké množství turistů a často se nás hosté ptají, kde se u nás natáčely známé filmy, protože toto místo je pro filmaře skutečným magnetem. Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa.
0: Stezka má 12 zastavení, měří asi kilometr a půl a projít jí zvládnete zhruba za 45 minut. V Karlově Studánce se natáčela třeba kultovní komedie Století s tebou mě baví svět, kde lázeňský dům neboli Slezský dům posloužil jako dějiště slavné scény, ve které polonahý Pavel Nový skáče z balkónu. Tak pokud budete mít cestu do Karlovy Studánky, můžete si tam na speciální stezce připomenout nějaké ty známé filmové scény. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Marie Rotrová, Helena Vondráčková s Václavem Neckářem nebo taky Nick Cayman.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
4: Co?
10: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: vámi je Rádio Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Hezký večer. Teď 2 hodiny před půlnocí jsou před námi písničky z lásky a dál vám budeme hrát hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude většinou jasná a nejnižší noční teploty klesnou k 17 až 13 stupňům. Zítra se můžeme těšit na krásné letní počasí. Obloha bude jasná až polojasná, ale na horách, hlavně na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 28 do tropických 35 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 25 stupňů. O počasí vše a hezký čtvrteční večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
4: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Písničky z lásky na rádiu.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Barvy jsou stále, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
9: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
10: A jak to děláte?
9: Jednoduše, jsme Siegel.
11: www.siegel.cz.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Un, dos, tres!
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!
15: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mirá.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na Hrady.
15: 8 hradů.
16: 8
15: na Hrady. To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mirá.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na Hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé.

0: U Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
1: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní Kooperativa Tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů. Páteční obloha bude jasná nebo skoro jasná, přes den až polojasná. Na horách, hlavně na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 30 až 35 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Sindel X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Kdekoliv na světě
10: a 24 hodin denně.
9: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
10: na našem webu radioblaník.cz.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
3: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
2: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
3: A kde jsi je sehnal?
2: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
3: S natíráním končím. Jedu hned.
2: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
3: www.impregnacesoběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
7: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů. Páteční obloha bude jasná nebo skoro jasná, přes den až polojasná. Na horách hlavně na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 30 až 35 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Aguarachar!

0: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: vesmíru teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Noc trávíte s Rádiem Blaník a zdraví vás Martin Ledinský. Je pátek 19. června a svátek má Leoš. Narozeniny dnes oslaví například ekonom, politik a bývalý prezident Václav Klaus. Je mu 85 let a taky americká zpěvačka Paula Abdul a té je dnes 64. Ať už máte svátek nebo narozeniny, přejeme vám z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další písničky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů. Páteční obloha bude jasná nebo skoro jasná, přes den až polojasná. Na horách hlavně na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 30 až 35 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz. Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Kdekoliv na světě
6: a 24 hodin denně.
5: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
6: na našem webu radioblaník.cz.

Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: očekávané události. Rádio
1: Krásné ráno. Je pátek 19. června. Dnes má svátek Leoš a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes bude probíhat Noc Sokoloven. Tématem letošního 12. ročníku je poezie. Do akce se přihlásilo na 170 sokolských jednot. Své brány otevře 130 z nich. V Kutné Hoře startuje v 6 večer před chrámem svaté Barbory Vinařská noc. Třetí ročník nabídne degustace vín 7 vinařství z Kutnohorska a okolí, včetně prezentace projektu Bublinky zaměřeného na česká perlivá vína. 10 hodin dopoledne začínají v centru Českého Krumlova slavnosti pětilisté růže. Přenesou město do renesanční éry Rožmberků a nabídnou více než 150 programů, včetně 7 historických průvodů, koncertů, šermířských ukázek, divadelních představení i řemeslných trhů. Lázně Kinčvart hostí třetí ročník dvoudenního festivalu loutkového divadla Kinčvartská loutka. V Hradci Králové začínají regiony Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové. Potrvá do 26. června. A nakonec se přesuneme do naší metropole. V 10 hodin dopoledne se koná slavnostní zahájení stavby dalšího úseku metra D od stanice Olbrachtova na Nové Dvory. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů. Páteční obloha bude jasná nebo skoro jasná, přes den až polojasná. Na horách hlavně na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 30 až 35 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Svítí.
9: Svítí.
8: I na síti všech sítí.
9: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
8: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
9: Blaník na Facebooku a Instagramu.